0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitek.
1: CZ.
3: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
4: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
3: A dárek je váš, tak ušetřete s
2: tisknu levně CZ.
1: Náplně hned.
5: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že právě teď mají 30% slevu na obuv.
6: Přesně, 30% slevu na celou kolekci obuvi Rieker a nejen to. Vždy to najdu přesně, co potřebuji.
5: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
6: To ano, a jistě oceníš i ty ceny, viď?
7: Prior je tady totiž pro vás.
8: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz

0: teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že právě teď mají 30% slevu na obuv.
2: Přesně, 30% slevu na celou kolekci obuvi Ríker a nejen to. Vždy to najdu přesně, co potřebuji.
1: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
2: To ano. A jistě oceníš i ty ceny, viď?
3: Prior je tady totiž pro vás.
4: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj v htp.cz.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej, tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
13: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Uchazeči zjistí výsledky druhého kola přijímaček. Zájemci o studium na středních školách, kteří se hlásili ve druhém kole přijímacího řízení, dnes zjistí, zda byli přijati a na kterou školu nastoupí. Výsledky budou zveřejněny v elektronickém systému DIPSY i na stránkách jednotlivých škol. Tak držíme palce. Petr Pavel reaguje na vyřazení z delegace. Prezidentská kancelář dnes zveřejní stanovisko prezidenta k rozhodnutí vlády, která ho nezařadila do české delegace na červencový summit NATO v Ankaře. Hlava státu již dříve uvedla, že v případě odmítnutí své účasti zvažuje podání kompetenční žaloby. Spor mezi Hradem a kabinetem tak může přerůst i do právní roviny. Messi překonal Klozeho a drží střelecký rekord světového šampionátu. Argentinský kapitán se stal z 18 góly nejlepším střelcem v historii mistrovství světa. Dvěma brankami rozhodl o výhře Argentiny 2-0 nad Rakouskem a překonal dosavadní rekord Němce Miroslava Klozeho. Před 39. narozeninami zůstává jediným argentinským střelcem na turnaji. A teď už pojďme k nám do regionu.
14: U Kaplice se chystá velká stavba za zhruba 500 milionů korun. Vzniknout tam má rozsáhlé středisko pro správu a údržbu dálnice D3, tedy zázemí pro techniku, cestáře i zimní údržbu. Součástí projektu bude taky úprava křižovatky v místě napojení areálu. Pro řidiče to může během prací znamenat omezení, do budoucna ale hlavně rychlejší servis nové části dálnice a lepší péči o jeden z nejdůležitějších tahů na jihu Čech. Dnešní počasí, většinou polojasno, během dne i oblačno, místy přeháníky nebo bouřky a teploty 26 až 29.
11: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Stále to platí, stále tady jsme my tři, pořád jsme se neupekli, hezké ráno vám lidi, i vám tady ve studiu, ahoj Jasmin, ahoj Dave.
2: Ahoj Michale.
3: Čau, čau.
1: Čau, tak jdeme asi na songy, ne, hnedka.
2: Tak asi po.
1: Asi jo, tak jdeme. Heroes, to je o vás, Aleso a Toulou, hezké ránko.
0: Hit Radio Faktor.

0: Hrdinové, to jste vy, kdo jste vstal s námi, 6.05 na Hitrádiu, hezké ránko. Téma číslo jedna bylo, je a ještě nějakou dobu bude horko. Ano, bavíme se o tom všichni. Celá republika aktuálně používá na takový ty small talky ve výtahu a v kanclu něco ve stylu ty vole, to je vedro. A různé variace, jo, přesně. A slyšel jsem i zprostší, je prostě horko, jo, s tím nic neuděláme. A tak mě napadlo, že se vás zeptám, co děláte, jak si jako chladíte v tomhle počasí, co?
1: Hele, moje ségra se vrátila z Dubaje a říkala, co blbnete, když je tady docela přijatelně. Takže je to všechno jenom otázka pohledu.
0: Úhel pohledu,
2: dobře,
0: ano.
2: Dobře, tak já řeknu, čím se chladím teda. Já jsem to zjistila včera normálně, že já když jdu nakupovat, tak já stojím strašně dlouhou dobu u chlaďáků se zmrzlinama a čtu si třeba jakože složení, nebo si říkám, jo, tak tuhle nechci, tuhle chci, a stojím tam fakt dlouho, aby mi to zabralo co nejvíc času, a hezky jsem se ochladila, než vyjdu ven zase do toho pařáku.
0: To je vlastně dobrý nápad. Tady jsem takhle chodíval nakupovat do jednoho velkého řetězce, tak oni tam mají obrovský chlaďáky, a vždycky jsem si říkal, jo, tady je zima. Jo? A teďka už tam teda nechodím, ale vždycky se na to vzpomenu a říkám si, že tam možná bude teďka plno, jo? Že všichni kupují právě nějaký chlazený věci. No a co dělá teda David?
1: No tak my máme v kanclu takovou zimu, že já mám v podstatě celý den na sobě mikinu.
0: Nekecej.
1: A pak vyjdu, teď taky. A pak vyjdu večer ven a už je docela přijatelně, takže za mě docela v pohodě.
0: Docela přijatelně, 31 stupňů. No máme to prostě posunutý, viď Davide, tady ty teplotní nějaký jako tolerance, no, je
1: Prahy.
0: To tak, ty Prahy.
2: Nicméně před náma je minuta šampionů, 60 sekund na to přečíst všechny vaše zprávy, ve kterých chceme vědět, jak se jmenujete, odkud jste a nějaký teda přiznání, co klidně divného nebo normálního, jak chcete, děláte, když je vám fakt horko.
0: Když je vám extrémní horko, 777-937-777, můžete nám to poslat přes WhatsApp nebo SMS-kou, vrátíme se k tomu, no a my k vám teď posíláme další hity, tohle je Poetika na Hitrádiu, krásné ránko.
3: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Poetika na Hit Rádiu. 6:10. Dobré ráno. Ptali jsme se vás, co je ten zaručený recept, jak schladit tělo v tomhle horku, co vám funguje. Tak pojďme na to teď. Začíná minuta šampionů.
1: Nikola Brno dělá, že venku telefonuje, ale stojí přímo před rozprašovačem vody.
0: Honza Broumov při extrémním vedru nedělá prostě nic.
1: Radek Prostějov dělá, že myje auto, ale ve skutečnosti se polévá hadicí sám.
0: David Žacler, když je horko, dá si s holkama zmrzku a je dole u krbu, kde je chladněji než ve zbytku domu.
1: Denisa Kolín dělá, že píše důležitý maily, aby nemusela ven z klimatizovaný kavárny.
0: Veronika Olomouc dělá, že něco hledá v kabelce, aby nemusela odejít z klimatizovaného obchodu.
1: Pavel jednoduchý vleze si do sauny a potom je to teplo venku, jen procházka růžovou zahradou.
0: Kača Olomouc nahá skáče do bazénu.
1: Eliška Opava dělá, že nakupuje, ale vrací se třikrát ke stejnému chlaďáku.
0: Květa Děčín v práci jedině větrák, doma mokrá útěrka okolo krku a nohy ve škopku se studenou vodou. No, jako ty chlaďáky asi fungujou, no. Co mi teda funguje osobně, tak jsou takový ty gelový pitlíčky. Přijdu domů, vytáhnu z mrazáku a chladím se teda. Takže rozhodně doporučuju. A doporučuju si dát i další parádní hity One Republic, All the Right Moves, hezké ráno.

0: Čtvrt na sedm, dvě minuty k tomu, takhle vám hraje úterní Hitradio. Posloucháte Snídaň šampionů. Dobré ráno. Když se někoho zeptáte, jakou používá předpověď, tak co vám odpoví? Často to bývá norská. Je tak?
1: No.
0: Máš s tím zkušenost? No tak možná i vy si ji nemůžete vynachválit. Proč se o tom bavím? Protože norská předpověď totiž říká, že v Praze má být v neděli až 41 stupňů. A pozor, ne pocitově, o tom jsme se bavili včera, ale opravdu jako reálně ve stínečku, jo. V Plzni by měla 40 taky padnout a v Brně nebo Ostravě tady ty norští meteorologové očekávají kolem 38 stupňů.
1: To je normálně odporný.
2: Já si myslím, že si ještě posteskneme, až bude v prosinci teploty zase na nule nebo pod nulou.
0: Já si myslím, že to je pořád málo teda, jo. Protože den ode dne se ta předpověď jako zvyšuje a zvyšuje, jo. Pojďme dát tipy, kde se to zastaví. Tak já tipuju Praha 43.
2: Tak já doufám, že až takhle vysoko se nedostaneme teda.
1: Tak. No tak víme, že dostaneme na 41, já typuju 42.
0: Ty bláho, to je neskutečný.
2: Tak já dám 45 teda.
0: Dobře, tak já dám 70, no teda. Dobře, kdo dá víc, no. Takhle, já si myslím, že nezbývá nic jiného, než si z toho dělat už tak trošku jako legraci, jo.
1: No hlavně na sebe dávejte o tom víkendu, kdy to má být takhle příšerný pozor, že jo. Píte hodně vody, noste čepice, opalováky, všechno a...
0: A mě by zajímalo, kdo z vás, kdo posloucháte, v neděli bude stěhovat matraci do garáže anebo do sklepa k bramborám, co? No počkej, to není úplně blbej nápad, co?
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitradiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Na dopravní omezení taky dnes ráno narazíte v Třeboni, pozor v Budějovické ulici. No a opatrní buďte taky v Českých Budějovicích, kde se pracuje v Branišovské ulici.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích?
11: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
12: Tak honem, ať vám neuletí!
11: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
10: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
11: Více o akci na
13: firma na zážitky.cz.

0: kamarádi.
1: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři všech pojišťoven. www.euautoservis.cz.
2: Zveme vás na výstavu stabilních motorů, parních strojů a staré techniky. Umeleme třeba obilí na šrot a na mouku, oloupáme kukuřici a děti si mohou nafouknout balonky na starém hospodském kompresoru. Raritou je parní stroj, který pohání flašinet. 27. června od 13 hodin na hřišti v Ločinicích. Občerstvení i hudba zajištěno. www.ločinice.cz nebo Facebook.
3: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že právě teď mají 30% slevu na obuv.
5: Přesně, 30% slevu na celou kolekci obuvi Ríker a nejen to. Vždy to najdu přesně, co potřebuji.
4: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
5: To ano, a jistě oceníš i ty ceny, viď?
6: Prior je tady totiž pro vás.
7: Hit Radio.

0: Pohodu na cestách vám přeje autoservis Karlín České Budějovice. Nadstandardní servis za standardní ceny. www.autoservis.karlin.cz. Těšíme se na vás.
1: Hit Radio Faktor.

0: Tohle jsou hity na Hit Radio Ray Dalton, Blood Runnin, přesně o 6:30, to je čas na Davidův. Ranní update. Po 30 letech by mohla z Everestu zmizet jedna z jeho ikon. Indické úřady plánují snést tělo horolezce přezdívaného Green Boots, které leží v takzvané zóně smrti. Mužova totožnost přitom stále není jistá. Dlouho se věřilo, že jde o indického horolezce, nové dokumenty ale naznačují, že by mohlo jít o jeho kolegu. Podcastem roku se už po čtvrté za sebou staly opravdové zločiny. Autorky Lucie Bechinková a Barbora Krčmová získaly v hlasování více než 82 tisíc hlasů a ovládly také kategorii krimi. Na dalších místech skončily podcasty Noční můry a Chumelenice. Fotbalové hvězdy nepřestávají na šampionátu pálit. Hvězdný Lionel Messi si připsal další 2 góly a s 5 přesnými zásahy vede tabulku střelců. Další 2 branky přidal Kylian Mbappé a taky Erling Haaland.
1: Ještě hraje ten fotbal, jo, nebo?
0: Tak to je snad jasný. A ještě dlouho hrát bude. Já jsem se schválně koukal, kdy máme finále 19. července.
1: Je to ještě měsíc.
0: Takže ještě v podstatě
1: měsíc. Takhle, já se omlouvám, ale já jsem jeden z vás, kdo nemá absolutní šajnu, co se ve fotbale děje. Jak to má Jasmin, co?
2: Já taky, já jsem hokejová.
1: Já taky. Takže tak. Jediný, kdo tady rozumí fotbalu, Davide, jsi prostě ty.
0: Naštěstí já jsem tady pán zpráv, takže ještě minimálně měsíc zprávy o fotbale budou.
1: Omlouvám se, Hanku. Promiňte, pane, promiňte. Pojďme na muziku.
0: O toho seš tady zase ty.
1: Life is life. Opus, přesně, já to tady jenom pomečkám, ať to hraje, že jo. Hlavně, ať držím pusu. Tak pojďme všichni. V těch autech si budeme poklepávat o volant, o řadičku, v kuchyňce, doma, jestli jste vstali. Hele, v koupelně, všude. Life is life, hezké ráno.

0: Love Me Like You Do. Tohle je Ellie Goulding a tohle je úterní Hit Radio 6.38. Krásné ráno vám přejeme.
1: Pokud jste si mysleli, že váš bývalý vztah byl fakt průšvih, tak tu máme něco horšího. A věřte nám, že jsou situace, které musí být opravdu strašný, jo, když je prožijete. Třeba když homosexuální pár po 3 letech vztahu zjistí, že jsou bratři. Aha. Zní to jako špatný seriál, ale opravdu se tohle to stalo. Je to trošku námět možná pro scénáristy Ulice či Ordinace v Růžové zahradě, zní to tak, ale opravdu je to reálná situace.
0: Je pravda, že tahle telenovela by mohla vzniknout, nedivil bych se tomu, ale otázka, jo, spíš tak jako, na kterou není možná odpověď, spíš tak jako do větru. Dovedete si představit, že zjistíte, že váš partner je váš příbuzný? Co vy, kdo nás sledíte? Co byste dělali, kdybyste zjistili, že třeba vaše tchyně je vaše máma?
1: Ježišmarja, no tak ne, tak tohle se mi představuje mnohem hůř. Já si představím mýho Kubu a říkala bych si, OK, tak je teďka můj brácha, jo.
0: A jak jste spolu dlouho?
1: 5. rok začínáme tak nějak.
0: No, tak už jste si zvykli na sebe, ne?
1: Ne, to je právě to, jestli si řekneš, ale tak už jako tam něco bylo, tak už to doklepneme, anebo nebo jestli jako, no tak bohužel.
0: Ale nevím, no, je to říkám, otázka do větru, no, nevím, jak by se tomu člověk postavil, tak pak je asi blbý mít spolu děti, že jo, aby třeba neměli nějaký jako něco, jasně. Ale když už jsou ty lidi na sebe zvyklí, tak proč ne? Co si o tom myslí náš David tady, náš rozhodčí?
2: No, tak já jsem si jistý, že bych se svojí segrou nevydržel ani týden, takže...
0: Tak, vyřešeno.
3: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
4: Jak dobře znáte řeč kutilů? Tento týden to můžete zjistit na Hit Radio Faktor. Každý den rozdáváme voucher v hodnotě 2000 korun do Unihobby Jindřichu Hradec. Stačí poslouchat naše vysílání mezi 9 a 12, dovolat se do studia a správně odpovědět na soutěžní otázku. Podrobnosti najdete na našem webu hitradiofaktor.cz.
5: Scháníte trafo? VDčko, sviňák, šukalku, čerti lejno nebo flexu? Všechno máme.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům a to i online.
7: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
8: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x 0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Rodinná strojírenství.

0: česká firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj.vhtp.cz.
1: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu. www.elvaprofi.cz. Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
2: Čtyřkolky Bavorov. Hledáte nový stroj? U nás vám vybereme ten nejvhodnější. Čtyřkolky Bavorov. Zařídíme přihlášení, splátky i odvoz k vám domů. Čtyřkolky vykupujeme a nabízíme protiúčet. Čtyřkolky Bavorov. Specialista na čtyřkolky a pracovní příslušenství. Čtyřkolky.bavorov.cz.
3: Léto patří otáčivému hledišti v Českém Krumlově. Přijďte si užít jedinečné divadelní večery pod širým nebem na výjimečné scéně uprostřed zámecké zahrady. V programu nechybí ani festival Jižní sféráz, který přinese českou premiéru hudebního hitu Malý princ od Oscarové skladatelky Rachel Portman. Oblíbený příběh známý po celém světě nabídne velkolepou podívanou pro celou rodinu. Vyberte si svůj letní večer na otáčivém hledišti. Vstupenky najdete na www.otáčivéhlediště.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Omezení provozu dnes ráno čeká na Strakonicku. Dávejte si pozor na výjezdu z Bavorova směrem na Vodňany. Pracují tam silničáři. Proto je místo průjezdné pouze kyvadlově.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin na Hit Rádiu.
2: Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď. Potichu krást jen tvůj skin za záclonou,

0: Tohle je K-pop Huntrix Golden, 6 hodin 50 minut, dáváte si úterní Hit Radio, za to moc díky, tohle je snídaně šampionu, s vámi Michal, Jasmin a David.
1: Tak co, razíte někdo letos na vodu? Já si myslím, že pokud jo, takže se tam zase stane strašně moc věcí a přibude spousta historek. A určitě nějaký takový historky z vody máte i z minulosti, no a právě nějaký šílený nebo vtipný my teďka hledáme.
0: Když nám napíšete svůj příběh na hitradio.cz, tak máte velkou šanci, že v pátek právě vybereme ten váš. No a autor vítězného příběhu získá poukaz na nákup produktu značky Helly Hansen ve 4 Camping v hodnotě 7000 korun.
1: Pro inspiraci tady máme příběh od Veroniky, která nám už napsala na web Hitradia. Píše... Tak já jsem byla na posledním rozloučení s 9. třídou, sportovní třídou základní školy. Byli jsme na vodě i kolech. Nejenže mi na kolech po mém pádu z kopce přejel třídní učitel hlavu, ale po odjetí vody jsme kempovali u třídního učitele na jeho baráku. Grilování, zpěv, srandy, tykání, jídlo. Jídlo je láska. Zbylo poslední kuře, no a co myslíte? Ukořistila jsem ho. Všichni mi kuře chtěli vzít a já utíkala, aniž bych věděla kam. I s kuřetem jsem spadla do žumpy. Opila a hladová. Závěr byl takový, že jsem nemohla ani do baráku, ani se mnou nikdo nechtěl bavit a spát ve stanu a hlad jsem měla stejně. Doteď ve svých 37 letech na to se spolužáky vzpomínáme, na ty naše telecí léta bez internetu a sociálních sítí.
0: Tak asi máme vítěze. Samozřejmě, jak bylo řečeno, pokud se chcete přidat i vy, máte nějaký takový příběh z vody anebo spojený s vodou, tak se stavte u nás na webu hitradio.cz, tam nám ho napište a tam taky najdete komplet detaily a podrobnosti, tak držíme palce.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4 Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4camping.cz.

0: i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží.
4: Vinetu!
5: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
6: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
0: On air.
10: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Penny Market dostal rekordní pokutu. Česká obchodní inspekce uložila řetězci maximální pokutu 5 milionů korun za opakované nesprávné určování slev u prodávaných výrobků. Sankce od plzeňské pobočky inspekce už nabyla právní moci. Představitelé obchodníka se nechali slyšet, že peníze uhradí. Nizozemsko poprvé provedlo eutanázii u dítěte mladšího 12 let, stalo se tak minulý rok a poprvé v historii, trpělo totiž nevyléčitelnou nemocí. Případ se dostal na veřejnost až nyní po vyjádření tamní ministryně zdravotnictví. Od roku 2024 nizozemské zákony umožňují po souhlasu rodičů eutanázii i u dětí, pokud čelí nesnesitelnému a beznadějnému utrpení. Karlovarský festival oznámí hvězdy jubilejního 60. ročníku. Organizátoři Mezinárodního filmového festivalu dnes zveřejní jména dalších významných hostů. Festival se uskuteční od 3. do 11. července a nabídne přes 130 celovečerních filmů. V soutěžních sekcích se představí 37 snímků, z toho 15 filmových debutů. A teď už pojďme k nám do regionu.
12: Dynamo má znovu cenovku, která budí pozornost. Podle deníku se částka za českobudějovický fotbalový klub může pohybovat přes 60 milionů korun. Jeho český kraj ale zatím nic nekupuje, nechává si nejdřív dělat audit, který má ukázat skutečnou hodnotu klubu, jeho dluhy i rizika. Kraj mluví hlavně o záchraně mládežnické akademie a říká, že případné převzetí by mělo být jen dočasným krizovým řešením. Dneska bude většinou polojasno, během dne přechodně i oblačno, ojediněle přehánky nebo bouřky, hlavně na horách. Teploty 26 až 29.
0: Máš chuť na 90-ky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
10: Hit Radio.
0: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
13: Krásné ránečko.
14: Hezký úterý.
10: Snídaně šampionů.
13: 7 hodin, 2 minuty, s vámi vaše ranní trojice a my jsme moc rádi, že jste tady.
14: Za chviličku se společně schladíme, vlítneme spolu do vody, do bazénu, do řeky.
13: Jako nebo, my?
14: Nebo do řeky radši ne, kam byste nevlezli, to si řekneme za chviličku.
13: Teď muzika Train Drive By, 7.02, hezké ráno.
0: Hit Radio Faktor.

0: domů, na cestu do práce, všude, kde nás ladíte, jenom hity, 7 hodin, 6 minut, dobré ráno. Je vedro, to si nemusíme říkat a v tomhle vedru se lidi koupou už úplně všude, ale ruku na srdce, pamatujete si ty rybníky před 20-30 lety? Taková ta poctivá, neprůhledná hnědá voda, kde nebylo vidět na vlastní kolena, natož na dno.
1: Já si myslím, že někde takovýhle řeky jsou pořád, jo, vys třeba naše Vltava. Já jsem viděla hezký storíčko mojí kamarádky, která psala, je takový vedro, že lidi už lezou i do Vltavy. V dokumentu o Jiřím Suchém vypráví pan Suchý, jak složil pramínek vlasů na dece ve Žlutých lázních, když byl na rande, zatímco se jeho partnerka šla vykoupat. A citace, jo, kterou říká tehdy pan Suchý. Takže zatímco milostivá ladně plavala v těch bobcích, já jsem složil ten nejromantičtější šlágr. Tak jsem si na to vzpomněla. A to je fakt.
0: No tak zajímalo by nás, zajímalo by mě, jak to máte vy. Vlezli byste do rybníka nebo do řeky?
1: Hele, do rybníka úplně s klidem, třeba za mě. Mm. Ale a řeka vlastně taky, jo, horský řeky někde tam a potůčky a to, ale do té Vltavy prostě, já nevím.
0: To, tak to máme naopak, já teda spíš bych vlez teda do řeky, než do nějakého jako rybníka teda, za mě.
1: Já jsem taky řekla, že řeky taky, ale kromě Vltavy tady, kde, která prostě vím, co tam všechno je, no.
0: No takhle, já teda osobně nemám problém s tím, jak ta voda vypadá, to mi je docela jedno, ale spíš s tím, že nevím, co v té vodě plave, jo.
1: No tak to myslím.
0: A to je ten důvod, proč teda přírodní vody ne, jo, protože jakmile se o tebe otře nějaký kapr, tak to je prostě konečná, jo. Já teda nejdivnější věc, kterou jsem zažil při koupání v rybníce, když jsem šel od břehu směrem do středu po kamenném dnu, tak to se změnilo ve studený mazlavý bahno, jo. A si to představ, jak ti to prostě takhle protejká mezi těma prstama, jo. Tak to bylo fakt divný, jo. Takže, ale myslím si, že v dnešním počasí vlastně jako není důvod ohrnovat nos nad jakoukoliv vodou.
1: Berem cokoliv. A co vy, koupete se v řekách nebo nějakých přírodních koupalištích? Jakože jasně, asi je jasný, čemu dáme všichni přednost, ale vlezli byste třeba do té Vltavy.
0: A nebo upřednostňujete normálně tyrkysovou vodu vychlorovanou, jo? Dejte nám vědět. Budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777 a pokud se vám nechce nahrávat hlasovka, pošlete nám to jako zprávu na stejné číslo. Teď k vám posíláme další muziku DJ End of Beginning na Hit Radio v 7.08.

0: And I'll write your name. Taylor Swift na Hit Radio přesně ve 7:15. A my se ptáme, vlezli byste do rybníka nebo vlezli byste do řeky, nebo máte rádi ten tyrkis bazén hezky tam, kde vidíte na dno?
1: Péťa nám napsala, milé rádio, do Vltavy bych nevlezla, ale do Orlice třeba už ano, tam jsme se koupali jako malí. Sice řeka je studenější než rybník, ale je čistší. Jinak nám to je asi jedno, jestli to je chlor nebo přírodní koupání, hlavně, že se ochladíme.
0: Dobré ráno, od té doby, co rybařím, tak ani do řeky a už vůbec ne do rybníka, takže doma pěkně tyrkis a musím vidět až na dno. Ano, s tím souhlasím.
1: Vzhledem k tomu, že vím, co v těch neupravených vodách je, vše za možné smrtící bakterie, tak jedině řádně chlorovanou vodu, taky nám někdo napsal.
0: Mm-hmm. Taky píše Janča, dobré ráno, do bazénu jako alergik spíš ne, do stojatého rybníka ani smykem, takže nejradši do čisté řeky anebo do biotopu.
1: Mm-hmm. Eva, do Vltavy bych nevlezla, koupu se třeba na Stvořidlech v řece Sázavě a bez problémů.
0: Tak ono taky záleží, my jsme se bavili o té Vltavě, kam do Vltavy. Třeba takový slapy jsou za mě jako v pohodě, ale asi se nepůjdeš koupat tady pod Karlův most, že?
1: A tak jsem to i v minulém vstupu myslela, já na slapy jezdím běžně, ale tady v Praze bych do toho nešla.
0: A koupíš se celá, anebo jenom nohu takhle?
1: Celá samozřejmě.
0: Taky tady máme další zprávu od Evy. Pěkné ránko, já plovárny nemám ráda, hlava na hlavě. Mám ráda lomy, kde si nerušeně plavete. Občas nějaký človíček a nejlepší, když vedle vás plave kačena s houfem kačátek. Za mě je tohle nejlepší koupání. Jak vás poslouchám, tak mě začíná být čím dál větší teplo a jako i hned bych si vlez do vody. Proč tady nemáme nějaký labor, co?
1: A ty lomy jsou opravdu jako skvělý a máme jich v Česku spoustu, takže se můžete podívat do nějakého vyrazy, když nebudete vědět kam.
0: Taky tady máme hlasovku od Koudyho.
2: Zdravím, Radní trojku, ahoj posluchači. No tak za mě problém není vlít do čehokoliv. V lednu koupačka v Úpě u nás tady v Trutnově a v tomhle teple. Pěkný bahňák, rybník peklo, nevadí, osvěží, nejte se, čau, Koudy.
1: Hele,
0: to je slovo chlapa, ještě tady máme hlasovku třeba od Káti.
3: Ahoj, tak já jsem teda opravdu velká cítě a do žádného brčáníku bych nevlezla a to už roky, možná jako malé mě to nevadilo, ale teď už opravdu jenom voda v bazénu, jo, prostě nesnáším. Ani rybníky, ani prostě přehrady, máme tady hnedka dvě, prostě se v nich nekoupu. Beru si prostě rozprašovač a prostě se tam stříkám a opaluju. Ať se všichni koupou, nikoho neomezuju, ale teda tohle určitě ne už, no. Ale tak prostě každého samozřejmě věc a chápu, že prostě v tomhle vedru skočí kde kdo do čehokoliv.
1: Děkujeme za hlasovky, děkujeme za zprávy, přesně, vlastně, ať si každý dělá, co chce, hlavně, ať vám je příjemně v tom horku.
0: Takhle vycitlivky, jo? Nevím, jestli jste to slyšeli, jestli se to k vám dostalo. V neděli 40 stupňů, jo? Takže si myslím, že nám bude jako úplně jedno, do jaký špinavý kaluže vlezem. Neil Diamond, Two Friends, Sweet Caroline, na Hit Radio, chvíli po 7:45. Pojďme na to, šampioni, hezké ráno.

0: Moc dobře víme, že nás máte s sebou i na cestách. Zdravíme vás do aut, autobusů, kamionů, prostě do všeho, co má volant. Neil Diamond, Two Friends, Sweet Caroline. Tohle je Hit Radio v 7.21. No a jak to na silnicích vypadá? Řekneme za chvíli, bude aktuální doprava. Hezké ráno.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Všude dobře? Domo nejlíp! Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushymakerem Domo. Trendy přichází. Buď u toho. Co je Domo, to se počítá.
3: Čím více jezdíte, tím méně platíte. To je IDSka. Nový integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Cestujete každý den do práce nebo do školy? Pak právě pro vás je určeno nové předplatné jízdné, které vám může cestování výrazně zlevnit. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
4: Poslední vlna vstupenek na Food Fest 2026. Nenech si ujít největší ročník v historii festivalu. 44 interpretů na 4 stagech. Dimitri, Tři sestry, Harley, Ben Cristoval, Pokáč, Olympic, Valda Gang, Panoptiko, René Dank a další. 17. a 18. července v Želči u Tábora. Více info a vstupenky na foodfest.cz.
5: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl.
6: Záruční i pozáruční servis štýl.
5: Když chcete budící štýl, tak jedině Daniel Anderle štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbné. Daniel Anderle štýl.
7: Navštivte rodiště Jana Žižky z Trocnova a zažijte středověk na vlastní kůži. Archeoskanzen Trocnov nabízí interaktivní zážitek pro děti i dospělé. Prozkoumejte zemanský dvorec, osadu, památník i naučnou stezku. Navíc jsme pro vás otevřeli i nové návštěvnické centrum. Všechny akce a info na novém webu archeoskanzen.trocnov.cz.
8: Sveste se na vlně slev Mercury. V letním výprodeji nakoupíte outdoorovou výbavu, stylové oblečení, obuv, elektroniku a mnohem víc. Slevy ulovíte třeba v obchodech Intersport, Marks & Spencer, Sinsay, Pepco, Krop, Chibo, Datart a mnoha dalších. Více na docmercury.cz.
9: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
10: Leze, leze, bože, leze. Nedá pokoj, až tam leze. Co je to?
11: Sunex.
10: Sunex.
11: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
12: Zlato, musím si vyčistit hlavu. Pojedu se projet autem.
13: Tak si nezapomeň přepravku na ty kytky a květináče, co si koupíš.
14: Vždy je důvod navštívit zahradní svět Melo v Protivíně pro velký výběr trvalek, trav, solitérních stromů a venkovní keramiky. Nebo ve Strakonicích? Tady se můžete rozmazlit spoustou rozkvetlých květin, úžasnými bytovými vůněmi, ale hlavně vynikající zmrzlinou. Zahradní svět Melo, Protivín a Strakonice.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Opatrně na Českobudějovicku. Máme informaci, že poblíž Plané, přímo na hlavním tahu číslo 3, leží na vozovce několik sražených divočáků. Určitě si tam dávejte pozor.
1: Pohodu na cestách vám přeje autoservis Karlín České Budějovice. Nadstandardní servis za standardní ceny. www.autoservis-karlin.cz. Těšíme se na vás.
2: Hit Radio Faktor.

I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou, pojišťovnou pro život, jaký je.

0: Tohle Eva Farda Miraj na Hit Rádiu 7.32. Dobré ráno, pojďme na ranní update.
1: Ranní update.
2: Autismus už dávno není považován za vzácnou diagnózu. Podle odhadů mají v Česku poruchu autistického spektra až 2% lidí, což souvisí hlavně s lepší diagnostikou a širším povědomím. U chlapců je autismus 3x častější než u dívek. Dostatek spánku, malé pauzy nebo pravidelný pohyb, to jsou rady odborníků na boj proti stresovému hormonu kortizolu. Jeho chronicky vysoká hladina se projevuje únavou, poruchami spánku, problémy se soustředěním, chutí na sladké a ukládáním tuku. Telefony, foťáky nebo šicí stroje, naše půdy mohou být pokladnicí sběratelských kousků, které mají hodnotu i několik desítek tisíc korun. Tak až budete příště vyhazovat staré harampádí, nejdřív se podívejte na internet, jestli doma nemáte cenný poklad.
0: Já si myslím, že starý harampádí i v případě songu je teda jako opravdu cenný poklad. Máme tady něco, co bychom si mohli zahrát. Everybody, Backstreet Boys, co vy na to?
2: To nestárne.
0: To nestárne, ale hlavně jdete hrát vy, je tady rychlá pětka. Celý tento týden vyhráváte chytré hodinky Garmin, dnes konkrétně Garmin Vivo Active 6 za 7,5 tisíc. Jsou to chytré hodinky pro aktivní teenagery. Stylovky vydrží až 11 dní na jedno nabití a zvládnou sledovat sport, spánek i regeneraci. Tak pokud byste je chtěli vyhrát, napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Plnotučná 90 Backstreet Boys na Hit Radio v 7.37. Pojďme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden rozdáváme chytré hodinky Garmin. Dnes Garmin Vivo Active 6 za 7,5 tisíce korun.
2: Značka Garmin patří mezi nejoblíbenější výrobce chytrých hodinek. Dělá modely jak pro děti, tak pro sportovce, tak pro dobrodruhy, profíky, prostě pro všechny a každý si u nich může vybrat.
0: No a kdo je možná vyhraje, bude Tomáš. Tome, hezké ráno.
3: Hezké ráno všem.
0: Hezké ráno. Ty jsi nám napsal, jsem blbý jak Tágo, chci mít aspoň chytré hodinky, chci soutěžit.
3: Přesně.
0: No tak, Tome, tak jdeme to zkusit.
1: Otázka první. Pět vteřin na odpověď.
2: Kolik barev má klasický semafor pro auta?
3: Tři.
0: Bez váhání, pojďme dál.
1: Otázka druhá. Čtyři vteřiny na odpověď.
0: Jaká zemědělská plodina se používá k výrobě hranolků?
3: Brambory?
0: Ano.
1: Otázka třetí. Tři vteřiny na odpověď.
2: Jak se jmenuje parťák Asterixe?
3: Obelix?
0: Ani jsem to nestihl pustit. Tomáši.
1: Otázka čtvrtá. Dvě vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, který smysl používáme při poslechu rádia?
3: No sluch samozřejmě.
0: No samozřejmě. A pojďme na poslední otázku.
2: Začalo už léto?
3: No ještě ne, ale teplotně ano.
0: Ještě jednou se ptáme, Tomáši, začalo léto?
3: Ano.
0: Ano. Začalo léto. Tome, ty nebudeš blbý jak Tágo.
3: No, tak já nevím, no, tak napůl asi, jo, když nevím.
2: Léto začalo v neděli, ale je takový horko, že chápeme, že se ti to vykouřilo z hlavy.
0: No, jasně.
3: Tak... je to, tak to bude ten důvod, no. Jasně.
0: Tome, hodinky v hodnotě 7,5 tisíc letí do Frýdku Místku k tobě.
3: Super, děkuji moc, děkuji.
2: Gratulujeme.
0: Není zač, Tome, co tě dneska chystá, čeká ještě, co?
3: No, dneska práce a pak už volno, bowling mám v plánu večer, takže v klidečku.
0: Hezký, tak si to moc užij, zvládni dnešek a zase někdy ozve. Měj se, Tome, ahoj.
3: Děkuji moc, ahoj.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Tohle jsou songy ke všemu, co děláte. Imagine Dragons na Hit Radio chvíli před 7:45. Dobré ránko.
1: Když je venku 35 stupňů ve stínu, tak člověk už udělá naprosto cokoliv pro trošku pohodlí. A ten nejteplejší týden v roce pokračuje opravdu napříč celou Evropou a vedra už všude nutí lidi k šílenostem a nějakým kreativním řešením. Jo. Třeba ve Francii, tam přišli řidiči tramvají a řidiči autobusů do práce v sukních, jo? Protože šortky mají zakázaný, ale sukně ten předpis nezakazuje, tak se tam vyskytli v sukních.
0: Já to chápu vlastně.
1: Já to chápu, nevím, jestli bych to pochopila, kdybyste tak přišli vy dva. Jakože to by je třeba velký horko, představím si tě tady v sukni teďka.
0: Mám to brát jako sásku, jo? Jakože teda zítra bychom, Davide, no tak musíš od Evy sehnat. Na to nemám, jo?
1: Ježíš, tak ale hele, tak a to začíná se mi to líbit vlastně tam.
0: Mně se to jako moc nelíbí, ale vlastně když si představím, jak mi tady fouká ten větrák takhle jako po tu sukni, tak to je docela jako dobrá představa, jo. Takže zítra v sukni, jo. Aspoň na chvilku, přijdeš v sukni na vide?
2: Já ne.
0: Tak to seš teda srap.
2: A ty?
0: Já klidně.
1: Počkej, vsázíme se teda?
0: Já klidně. No dobře, tak vezmu si sukni nějakou.
1: A nějakou mini sukni možná.
0: Mini sukni, no to je blbý, no. Ona musí mít aspoň po kolena.
1: Dobře, tak se zítra těšíme a vy se s tím horkem taky nějak vypořádejte. Možná je to tip pro vás do kanceláře.
0: Ty jsi mě připomněla, já takhle jednou přišel do práce, kde byl dress code skoro smoking v kraťasech, čověče, jo.
1: Smoking?
0: No, jakoby, ne, dress code byl jakože prostě skoro oblek, jako smoking, jo, až jo. Takhle, jo. No a řešilo se to v celé firmě, jak to, že Knape přišel v kraťasech. Jo, obrovský halo a teďka maily, zákaz a tak dále. A co se stalo? Po týdnu přišel kolega, vrátil se zdovolený kolega, který neměl tušení, co se tam stalo, jo. A hádejte, v čem přišel. Přišel v kraťasech, v žabkách a zrovna ten den přijelo vedení z Německa, jo. Takže jako obrovská provokace, jo. Ale tak jako venku bylo dost podobně jako teďka, no. Tak prostě nechceš se v tom pařit. Takže zítra v sukni, jo, Davide, přijdeme. Tak jo, David s tím souhlasí, perfektní práce.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Vše, co potřebuji, je za cenu, kterou chci. Ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Vidět korunovační klenoty z bezprostřední blízkosti? V klášteře Borovany to jde. Do 29. července vás čekají mistrovské repliky svatováclavské koruny, žezla i jablka a příběhy panovníků i tajemství klenotů, které jinde neuslyšíte. Přijďte se přesvědčit. Borovansko.cz.
6: Zapomeň na všední mumraj. Bantaj. Naplň své touhy po okraj. Bantaj, buď silný jako samuraj. Bantaj. Vyhlášené thajské masáže Bantaj. Poukaz na thajskou masáž. To nejlepší poděkování pro učitele vašich dětí. Informace na ban-thai.cz. Poznej, jak vypadá ráj. Bantaj.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Taky nechcete končit léto větou?
11: To zase nějak uteklo, viď?
2: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
12: Mami, ten Superland byl boží.
13: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
14: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
15: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
16: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
17: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
18: Romantika.
17: Sportáky.
18: Zábava pro děti a mnohem víc.
17: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
19: Firma na zážitky.
20: CZ.
21: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
22: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
21: A dárek je váš, tak ušetřete s
23: tisknu levně CZ.
24: Náplně hned.
25: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
26: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.

0: nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dál pokračuje dopravní omezení na hlavním tahu z Českého Krumlova směrem na České Budějovice. Pozor, na úrovni Zlaté koruny, kde probíhají stavební práce a můžou vás zdržet.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: Tohle je Pink a tohle je úterní Hit Radio 7.54.
1: Představte si, že jednou nepřijdete třeba na kontrolu v práci a dostanete zákaz vykonávat svý povolání rovnou na 4 roky. Přesně něco takového teďka řeší vlastně tenisový svět, kdy vítězka Wimbledonu Markéta Vondroušová odmítla pozdě večer dopingovou kontrolu a opravdu na 4 roky má šrumec.
0: Počkej, takže ona odmítla kontrolu a teďka jí teda na 4 roky zakážou hrát tenis.
1: Ano.
0: A tak to má nějaký pravidla, ne? Tak asi nemůžeš odmítnout kontrolu, nebo? Jak
2: no,
0: to je?
2: Tak neměl bys. Jasně. A je to striktní v tom, že pokud tu kontrolu odmítneš podstoupit, tak to berou jako kdyby byl výsledek pozitivní.
0: Aha.
2: Což potom vyústilo v ten 4letý dlouhý trest. A ještě přečtu tady článek. Česká tenistka argumentovala tím, že německá kontrolka neprokázala svoji totožnost a že její příchod po 8 hodině večer u ní spustil akutní stresovou reakci. Zmínila také obavy o svou bezpečnost.
0: No tak to jo.
1: Jako ať už jsou ty pravidla jakýkoliv, tak mě ale fascinuje, jakou zodpovědnost mají vždycky ty sportovci, jakou jako nesou tyhle ty vrcholoví a co všechno se vám vlastně může přihodit, jo? Protože 4 roky v kariéře profesionálního sportovce, to je extrémně dlouhá doba.
0: No tak držíme palce, možná půjde nějaký odvolání, nicméně dokážete si představit, že byste se po 4 letech nucený pauzy vrátili k tomu, co jste dělali předtím? Jo, u vás v práci, vy, kdo nás posloucháte, nebo u nás tady, jak by to vypadalo, kdybychom 4 roky nevysílali, jo, jak by to vypadalo? A co je tohle? Tohle funguje, tohle taky nefunguje, hele, počkej.
1: A je to!
0: Hele, Míša, Jasmina, David po 4 letech zpátky v práci, Alibi na Hit Radio v 7.55. Dobré ráno, šampioni.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
2: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Pozor, velká slevová akce v Tedy.
4: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy jíří nápady.
5: Totální výprodej v zahradnictví Spomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
6: Hi, I'm Miley Cyrus.
7: Hey, it's Teddy Swims.
8: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
0: On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Návrat íránské ropy na trh bude pomalý, ceny pohonných hmot proto podle analytiků neklesnou hned. Dohoda mezi USA a Íránem umožní Teheránu znovu vyvážet ropu na světové trhy, návrat těžby ale podle analytiků potrvá měsíce. Ropný trh sice po oznámení dohody prudce zlevnil, dodávky z Perského zálivu se ale obnovují jen postupně. Problémem jsou nedostatek tankerů, poškozená infrastruktura i nejistota, zda příměří vydrží. Extrémní počasí si nejspíš vyžádalo další lidské životy. Dvě malé děti ve věku 2 a 4 let byly nalezeny mrtvé v rodinném autě na jihovýchodě Francie. Podle vyšetřovatelů je hlavní verzí úmrtí extrémní horko, v zemi teploty dosahovaly až 43 stupňů Celsia. Francie kvůli vlně veder poprvé vyhlásila nejvyšší stupeň varování pro polovinu území. Meteorologové upozorňují, že současná situace může připomínat ničivé vedro z roku 2003. Hororovou situaci mají za sebou záchranáři ve Vysokém Mýtě, čelili útoku při ošetřování zraněné ženy. Její partner po uložení pacientky do sanitky začal agresivně mlátit baseballovou pálkou do vozidla, hlavně do oken. Rozbité sklo zranilo členy posádky, na místo proto museli dorazit další záchranáři i policisté, kteří agresora zadrželi. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: U Kaplice se chystá velká stavba za zhruba 500 000 000 korun. Vzniknout tam má rozsáhlé středisko pro správu a údržbu dálnice D3, tedy zázemí pro techniku, cestáře i zimní údržbu. Součástí projektu bude taky úprava křižovatky v místě napojení areálu. Pro řidiče to může během prací znamenat omezení, do budoucna ale hlavně rychlejší servis nové části dálnice a lepší péči o jeden z nejdůležitějších tahů na jihu Čech. Dnešní počasí většinou polojasno, během dne i oblačno, místy přehánky nebo bouřky a teploty 26 až 29.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
11: Dobré ráno, šampione.
12: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
13: jsme tady pro tebe.
12: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
14: Ahoj, dobré ráno.
11: Ahoj, ahoj.
15: Snídaně šampionů.
11: Zůstaňte s náma, za chviličku se podíváme k vašim sousedům, na jejich hádky, na jejich usmířování se, prostě na všechno, přičem je možná špehujete.
14: Tak nechoďte daleko od rádia, my vám pustíme další skvělý songy, Wanted Walks Like Rihanna, tak pojďme na to, hezké ráno.
0: Hit Radio Factor.

0: Dvontit na Hit Radio 8.06 a pojďte se přiznat. Kdo z vás za poslední dobu na chodbě zpomalil krok, protože se u sousedů rozjela pravá Itálie? Podle průzkumu totiž třetina Čechů pravidelně a cíleně sleduje své sousedy. Nejradši máme prý hádky, intimní chvilky, a přičemž hlavní pozorovatelny slouží balkony, okna, stoupačky v koupelně a taky kukátka. Takovými jsme, takže třetina Čechů jsou šmíráci, to říká poslední průzkum.
1: Ze svých zkušeností, když jsem bydlela ještě v jiném bytě, tak tam jsem slyšela vždycky právě ty intimní chvilky jakýsi, jo. Ale tady, kde bydlím teďka, tak tam máme rodinu s dětma, malýma dětma, asi 4 nebo 3, a tam slyším přes koupelnu pořád jenom hádky naopak.
0: Tak pozor, já to mám ještě teda o štokovejš vyhnaný, jo. Já nejenom, že to slyším, já to Jasmin, já to i vidím.
1: Fakt jo.
0: Fakt. Sousedě přes ulici, nebudu říkat, kde bydlím radši, ale prostě občas tam něco proběhne. Jo. A jako ne, že bych jako šmíroval, ale tak prostě, když třeba jsem v noci napít nebo tak, když kolem okna a teďka...
1: Podíváš
0: a oni mají rozsvíceno prostě. A jelikož jsou opatro níž, tak prostě se tam něco děje a říkám si, tohle neznám.
1: Ale je fakt, že já jsem taky takový viděla vlastně v nahrávacím studiu, kde přes ulici byla nějaká budova, kde se točily jakýsi filmy, jo? Naproti tomu nahrávacímu studiu. Takže my vždycky, když jsme nahrávali nějaký songy v tom tehdejším studiu, tak jsme viděli opravdu to natáčení, jak probíhalo. A to se přiznám, to jsme se jako podívali.
0: Tak to jsme připomněla, to nemusíme chodit úplně daleko. Představte si, jak vypadá naše studio. Jsme v 5. patře, máme tady dohromady kolem dokola asi 8 oken a tady vlastně naproti, já nevím, co to je, nějaký Airbnb nebo něco, a dějou se tam různé věci, jo? Takže my je vidíme a jelikož máme nějaký zrcadlový okna, oni nevidí nás, jo, takže my jsme taky jako svědky různých věcí a to ani není ošmírování, to je prostě, že tady stojíte a jako nejde to přehlídnout, jo. Takže by nás zajímalo, co nejbizarnějšího nebo nejvtipnějšího jste třeba kdy přes zeď nebo přes stoupačky u sousedů vyslechli, nebo co jste viděli, jo? Takhle, myslete na to, že jsme pořád rádio a že je brzo ráno, jo? Tak pojďte nám to nahrát jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777 a nebo nám to napište jako zprávu. A mě by zajímalo, jestli třeba u Davidu je něco vůbec takového. David se nevyjádřil. Jestli jste někdy třeba slyšel něco od sousedů nebo viděl.
2: My máme strašně silné stěny, naštěstí. Takže my žijeme v takové izolaci a je mi to popravdě docela příjemný.
0: Jo, takže od vás není nic slyšet ven.
2: Ne.
0: Tak dejte nám vědět.
2: A už se dlouho nic zajímavého nestalo, jestli se ptáš.
0: No tak ono je vedro, ono to úplně teďka, že jo, tak víme. Tak, Jamel je superstar, další songy pro vás a za chvíli se vrátíme k vašim bizarním historii.

0: Linkin Park, Hit Radio, 8:45. Krásné úterní ráno. Třetina Čechů jsou šmíráci. To říká průzkum, cíleně sledujeme sousedy během intimních chvilek. Taky milujeme hádky a používáme k tomu kukátka, stoupačky, balkony, okna, prostě všechna místa, kde se dá dobře slyšet anebo vidět.
1: Ptali jsme se, jak jste a koho šmírovali vy, přičem, tak Eva píše, při milování říká sousedka milencovi. Ty kokso, on přišel dřív. No jo, na chodbě už šli slyšet klíče pana souseda. Co se dělo pak, už nemusím vyprávět, vzhledem k 7. patru to oknem nešlo.
0: Hezký. Myslím si, že do smíchu nebylo 3 lidem, zbytku domu ano, bylo do smíchu. Taky píše Romča, ahoj, kukátko ve dveřích, no tak to je jasná věc na šmírování a hlavně, když potřebuješ zjistit, kdo je ten nový soused. Hezký den přeji.
1: Já se přiznám, že kukátko používám ve chvíli, kdy se nechci setkat u výtahu a slyším, že se tam něco děje a já nechci jít společně, protože máme fakt pidi výtah, tak vždycky koukám, šmíruju a když tam nikdo není, tak teda jdu.
0: Taky tady máme hlasovku od Lucie.
2: Ahoj šampioni, tady Lucie. Tak my, když jsme bydleli ještě v bytě, tak nad náma byli takový nahouchlí sousedi. A bohužel přes stoupačky bylo všechno slyšet a jednou tam ten starší pán seděl na záchodě asi a volal přes celý byt, volal Hano a Hano, tak se to opakovalo Zdeno. Asi 10krát za sebou a pak říkal Hano, no co, přines mi to ale děk, ale bylo to fakt vtipný. Já jsem se zezdala tak smála, že to určitě nahoře museli přes stoupačky slyšet. No, a tak to je asi ten nejslušnější příběh, který teďka ráno můžu říct. Tak se mějte hezky, papa.
1: Halo, přines mi tohle ťák, to je
0: geniální, boží. Geniální. Takhle my víme, že těch příběhů samozřejmě máte spoustu, akorát, že se úplně jako nedají publikovat. Jo. A máme tady taky hlasovku od Tomáše. Ahoj, tady Tomáš.
3: Ahoj, tady Tomáš. To se takhle stalo asi cca před 15 lety. To jsme takhle opravovali kdysi střechu s klukama. No a bylo tak 12 hodin odpoledne, bylo docela vedro. A naproti v baráku, který byl vyšší než ten barák, co jsme opravovali tu střechu, se najednou otevřelo okno, kde byl chlap a ženská. On jí tam takhle jako šlehnul přes ten parapet, jo. A jak se říká... to a to a to a pak si nás nakonec všimli, tak nezmizeli dovnitř. To bylo docela vtipný, no. Takový zpestření práce. Tak skvěl. Zatím, čau.
1: Mě skvěl. Na tom baví, jak vlastně i vás vrátíme do vzpomínek a vy se takhle sami nad tím hezky pobavíte. To je strašně sympatický.
0: Já si myslím tady u těch hádek, jo, že prostě nejlepší soused je ten, co se hádá nahlas a pořádně artikuluje. Jo? Prostě chceš tomu přes ty zdi rozumět. Nicméně, pokud jste mezi třetinou Čechů, kteří rádi šmírují, no tak vy jste to vyhráli. Vy máte normálně Netflix zadarmo. Jelen, jediný, co chce na Hit Rádiu. Pojďme na to.

0: Jelen, jediný, co chci, 8 hodin 22 minut, posloucháte Hit Radio, tohle je úterní snídaní šampionu. Vy nás bavíte, nám tady pořád chodí zprávy od vás na téma šmírování, protože jsme se bavili o tom, připomeneme pro vás, kdo jste se připojil až teď, že třetina Čechů ráda šmíruje své sousedy, jo. Tak přišla třeba zpráva ještě od Anety, ahoj, k tématu šmírování, šmírují sousedy, abych věděla, jestli nešmírují oni mě. No ale co nás teda jako hodně pobavilo, musíme to trošku vycenzurovat, jo, píše David z Brna. Ránko týme, já nedávno, jak jsem seděl na dvoře, tak slyším odvedle od starší paní sousedky. Zase tady byly ty kočky, jednou no, druhýou no, já už jim ustřelím psal.
1: To je skvělý, Dave.
0: To je dokonalý. Tak děkujeme za všechny vaše zprávy, za všechny vaše šmírovací historky. My vám na oplátku, vám všem doladíte. Za malou chvíli pošleme další parádní songy. Tohle, Alvaro Soler, Sofia. No a přihodíme i aktuální dopravu, ať víte, jak to v úterý ráno jezdí. Tak hezké ránko, šampioni.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: Kina www.levnězčiny.cz.
1: Zveme vás na výstavu stabilních motorů, parních strojů a staré techniky. Umeleme třeba obilí na šrot a na mouku, ohloupáme kukuřici a děti si mohou nafouknout balónky na starém hospodském kompresoru. Raritou je parní stroj, který pohání flašinet. 27. června od 13 hodin na hřišti v Ločinicích. Občerstvení i hudba zajištěno. www.ločinice.cz nebo Facebook.
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa,
2: Mirá,
3: Rybičky,
2: Migové,
3: jdeme na Hrady.
2: 8 hradů,
3: 8 víkendů,
2: muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa,
2: Harley,
3: Tomáš Klus,
2: Xindl X.
3: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Tohle není jen festival,
3: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Hit Radio.
11: Na vodě není signál, není klid. Ale je tam život. A přesně ten si letos zasloužíš. A tví děti taky. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
12: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Omezení provozu dnes čeká na dálnici D3. Dávejte si pozor od kilometru 93 ve směru na Prahu. Pohybuje se tam vozidlo údržby. Jede pomalu u krajnice, tak s tím počítejte.
1: Pohodu na cestách vám přeje autoservis Karlín České Budějovice. Nadstandardní servis za standardní ceny. www.autoservis-karlin.cz. Těšíme se na vás.
2: Hit Radio Faktor.

0: Sofia.
1: Tohle voní letem. Alvaro Soler, Sofia na Hit Rádiu 8.31.
2: Ranní update.
3: Před 10 lety Britové rozhodli o odchodu z Evropské unie. Referendum z 23. června 2016 mělo podle tehdejšího premiéra Davida Camerona jednou provždy uzavřít debatu o vztahu země k EU. Po několikaletém vyjednávání Spojené království v roce 2020 unii skutečně opustilo, dnes ale řada Britů hodnotí Brexit spíš negativně. Po 30 letech by mohla z Everestu zmizet jedna z jeho ikon. Indické úřady plánují snést tělo horolezce přezdívaného Green Boots, které leží v takzvané zóně smrti. Mužova totožnost přitom stále není jistá. Dlouho se věřilo, že jde o indického horolezce. Nové dokumenty ale naznačují, že by mohlo jít o jeho kolegu. Generace Z zažívá nečekaný platový náskok. Lidé narození na konci 90. let si ve 24 letech vydělávali v reálném vyjádření asi o 12% více než mileniálové ve stejném věku. Ti doplatili hlavně na start kariéry během finanční krize v roce 2008 a následnou stagnaci mest.
1: Počkej, generace Z, když se jí moc nechce pracovat, tak jak to nějak nevychází, ne?
3: I takové zprávy jsme tady měli, ale pokud už pracují, tak se mají líp než mileniálové ve stejném věku.
1: No, myslím, že jsme se narodili v blbém věku. Kde máme toho Xindla X?
3: Kde ono?
1: Tohle? To je předělaný Xindl X. To je Country House X. Blur X na Hit Rádiu 8.33. Dobré ránko.

0: Tohle je Tom Odell. Tohle je taky úterní Hit Radio. A snídaní šampionů Michal, Jasmina, David. To jsme my tři, dobré ráno.
1: Určitě už se vám někdy stala ta situace, že na svém mobilním telefonu posloucháte svůj oblíbený song, svý oblíbený hity a písničky, když zrovna neladíte nás samozřejmě, a něco vás v tu chvíli vyruší, jo, z toho poslechu, jo, nějaká mobilní aplikace, ať už Instagram, e-mail, nějaký hovor, tak aby se tohle to nedělo, tak právě proto generace Z teďka vytahuje ze šuplíku starý iPody, kde máš jenom tu hudbu.
0: Mm-hmm. To jsou chuděry. Jsou chuděry, že vlastně jsou odkázaný na tyhle starý zařízení, nebo že si to musí kupovat někde na bazarech, tady ty iPody. To bylo rok kolik? 2000, 2005, něco takového. A proč říkám chuděry? Jo? Protože kdyby klasický telefony měly třeba režim nerušit nebo režim letadlo, tak by se to vlastně všechno vyřešilo. No škoda, že to nemá, no škoda, že to... Já si myslím, že to je poza teda, promiň, jo.
1: Jako dobrý point, no.
0: Takhle, ať vy nás posloucháte na jakýmkoliv zařízení, v autě, na mobilu, v práci, hity, na ty se můžete spolehnout. Lady Gaga, Abrakadabra za malou chvíli a staví se i Dan Barta, On My Head, Mazliku, hezké ranko.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Vidět korunovační klenoty z bezprostřední blízkosti? V klášteře Borovany to jde. Do 29. července vás čekají mistrovské repliky svatováclavské koruny, žezla i jablka a příběhy panovníků i tajemství klenotů, které jinde neuslyšíte. Přijďte se přesvědčit. Borovansko.cz.
4: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1990.

0: 56 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj.vhtp.cz.
1: Léto patří otáčivému hledišti v Českém Krumlově. Přijďte si užít jedinečné divadelní večery pod širým nebem na výjimečné scéně uprostřed zámecké zahrady. V programu nechybí ani festival Jižní sféráz, který přinese českou premiéru hudebního hitu Malý princ od oscarové skladatelky Rachel Portman. Oblíbený příběh známý po celém světě nabídne velkolepou podívanou pro celou rodinu. Vyberte si svůj letní večer na otáčivém hledišti. Vstupenky najdete na www.otáčivéhlediště.cz.
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa,
2: Mira,
3: Rybičky,
2: Migové.
3: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů,
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa,
2: Harley,
3: Tomáš Klus,
2: Xindl X.
3: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři, Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Tohle není jen festival,
3: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
5: Klikni!
6: Tady Míra z Mironetu a nesu ti letní pecku!
5: Co to je?
6: Minecraft Explorers od Ravensburgeru. Karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy.
5: Ideální na léto s kámošema.
6: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček.
5: Tak to beru.
6: Když hry, tak Mironet.
7: Mami, mami, já tam chci taky.
8: A kam?
7: Přece na zoohrádky a dětský den do Zoo Dvorec. V neděli 28. června od 11. A víš co? Můžem vyhrát vstupenku pro 4 osoby zdarma. O jednu se soutěží na Instagramu Zoo Dvorec a o druhou na Facebooku Zoologická zahrada Dvorec u Borovan oficiální stránky.
9: Čtyřkolky Bavorov. Hledáte nový stroj? U nás vám vybereme ten nejvhodnější. Čtyřkolky Bavorov. Zařídíme přihlášení, splátky i odvoz k vám domů. Čtyřkolky vykupujeme a nabízíme protiúčet. Čtyřkolky Bavorov. Specialista na čtyřkolky a pracovní příslušenství. Čtyřkolky@bavorov.cz.
10: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Tohle jsou snowboardáci. Rok 2004, Dan Barta, On My Head, 8.52. Posloucháte Hit Radio, krásné ráno. Venku teče asfalt, my se pečeme ve vlastní šťávě, ale je tady pozor, zásadní zpráva, která se možná může snažit o to nás, vás na malou chvíli schladit. Dnešek je totiž poslední den v roce, kdy je to blíž k minulým Vánocům, než k těm letošním. Tohle je matematický fakt, takže od zítřka už je to blíž k těm letošním.
1: Ty bláho.
0: Už jsou výzdoby? Už se to dá koupit, nebo
1: kapříci?
0: Jak to vypadá?
1: Kapříci připluli.
0: No tak...
1: Tak nedáme si něco takového trošku jako vánočního?
0: Já jsem říkal, že to nepouštíš.
1: Ale tak...
0: Nedělej to. Ne. Jasmíno? Můžu to vypnout, prosím tě? Vypni to! Ne, počkej, ale za tohle by na nás posluchači poslali komandu normálně.
1: Stará dobrá Mariah normálně. To ne,
0: to ne,
1: 23.6.
0: To ne.
1: Dobře, tak nic.
0: To nemůžem. Ale myslím si, že tohle můžem a že tohle můžete i vy. Kato a John, Turn the Lights Off. A to bude taky... poslední song úterní snídaně šampionů, tak my se vás ptáme, jste připraveni si užít poslední song úterní snídaně? Slyšíme ano, tak jdeme na to.

0: Tohle je velká reinkarnace songu z roku 2007. Kato a John, Turn the Lights Off. Tak my taky s dovolením zhasneme, ale samozřejmě muzika bude pokračovat na Hit Rádiu i po deváté. My se s vámi jdeme rozloučit, snídaně šampionů, ta úterní opravdu už končí.
1: Ale ta zítřejší bude opět od 6 do 9, tak se tady sejdeme a díky, že jste byli s náma.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
0: Opět vám přejeme, ať zvládnete dnešní den. Neupečte se a zítra ráno v 6.00. Ahoj.
1: Ahoj.
3: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Já jsem rád, že jste zvládli ranní špičku, že jste v pořádku dorazili do práce. Aktuálně, pokud jste na silnici, by vás neměla zdržet žádná vážnější komplikace. Přejeme šťastnou cestu, vaše dopravní info, volejte na 800 800 101.
4: Pohodu na cestách vám přeje autoservis Karlín České Budějovice. Nadstandardní servis za standardní ceny. www.autoservis-karlin.cz. Těšíme se na vás.
5: Totální výprodej v zahradnictví Spomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
6: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
7: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
8: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
7: A dárek je váš, tak ušetřete s
9: tisknu levně CZ.
10: Náplně hned.
11: Klikni! Co frčí tohle léto?
12: Ravensburger kavetní hry. Minimum pravidel, maximum zábavy.
11: Ideální na prázdniny.
12: Doma, venku, na dovče.
11: Beru!
12: Když hry, tak Mirone.
13: Mami, proč máme všechno od konceptu?
14: To jen se zeptej, tatínka.
15: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
16: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: On air.
10: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
17: Je 9 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. V Čelákovicích u Prahy si všimli muže se střelnou zbraní směřujícího do místního učiliště. Na místě je i zásahová jednotka. Ozbrojený muž ve špatném psychickém stavu se podle policie pohybuje v autě. Podle serveru iDnes učiliště vyklidili. Dětem ani učitelům nehrozí žádné nebezpečí. Prezidentská kancelář dnes dopoledne zveřejní vyjádření prezidenta Petra Pavla k rozhodnutí vlády, která hlavu státu v pondělí nezařadila do delegace na červencový summit NATO v Ankaře. Pavel už dříve avizoval, že pokud kabinet jeho účast na vrcholném fóru odmítne, má připravenou kompetenční žalobu. Jihočeši mají srdce na správném místě. Dokázala to jarní charitativní akce Velikonoce na Hlubokém, v rámci které se povedlo vybrat skoro 390 tisíc korun. Peníze pomohou desetiletým dvojčátkům Rozárce a Karolínce, které se narodily předčasně a které od malička trápí řada zdravotních nesnází.
2: Fotbalový servis.
18: Lionel Messi přepisuje fotbalovou historii. Argentinský útočník překonal na mistrovství světa brankami s pořadovými čísly 17 a 18 historický střelecký rekord Němce Miroslava Klózeho. Kapitán obhájců titulu, který zítra oslaví 39. narozeniny, rozhodl v Dallasu o vítězství nad Rakouskem 2-0 a navázal na hat-trick z úvodního utkání proti Alžírsku. Argentina dala na šampionátu ve dvou zápasech 5 gólů a všechny dal Messi. Čeští fotbalisté si pak naposledy před přesunem k závěrečnému třetímu utkání skupiny zatrénovali u Dallasu, kde mají během šampionátu základnu. Teď se přesunou do dějiště zápasu s Mexikem do tamní metropole. Zápas Česko-Mexiko se bude hrát ve čtvrtek ve 3 ráno našeho času.
3: Dneska je přesně ten typ dne, kdy si ráno řeknete, že bude hezky a počasí na to kývne. Ano, občas se může objevit nějaká tabuřina, s tím se musí počítat, ale jinak hezky a maximálně 29.
2: Hit Radio Faktor.
3: S vámi Matyáš, hezké dopoledne. Chtěl bych taky pozdravit speciálně do Písku, kde si právě dnes připomínáte už 137 let od prvního veřejného elektrického osvětlení v Česku. Bylo to právě u vás, takže myslím si velký důvod k oslavě. Ještě jednou hezké dopoledne všem, mám pro vás hity, pojďme na ně. Pitbull se ozve a právě teď Miley Cyrus.

Slušná jízda, co? Pitbull, Back in Time a skoro čtvrt na 10. Ještě pořád nemáte dost? Nevadí, přidáme. Do Česka míří vlna veder, která může o víkendu vygradovat až do extrému. A teď pozor, teď se podržte. Teploty mají od čtvrtka růst vysoko nad 30 stupňů a v neděli může padnout i hranice 40 stupňů Celsia. Říká to norská předpověď počasí a ono to opravdu vypadá, že si asi na vlastní kůži vyzkoušíme, jaké to je se grilovat. Tohle bude pro nás pro všechny obrovská zátěž, takže pokud můžete, zkuste tomu přizpůsobit i plány na víkend. Koupačka, to je jasná věc, ale můžete si třeba naplánovat i víkend, mě napadlo, do Chýnovské jeskyně, kde bude jistě chládek. Ideální je taky třeba kino, protože tam mají klimatizace. Napadá mě ještě horská kvilda, tam mají vždycky o pár stupňů míň než třeba my tady v Českých Budějovicích. Ale co vy? Máte nějaký tip na místo, kde se dá přežít ten extrémně horký víkend? Klidně mi pošlete tip na rádiový WhatsApp 724 883 596. Další hity jsou tady, tohle je Fergie. No.

0: Tohle je song, který se jmenuje Rupa Leeds, zpíval Sebastian a na vašem přijímači Hit Radio Faktor. Hezké dopoledne. Tady u nás na Hit Radio Faktor má silnice svůj vlastní hlas. Říká se tomu dopravní hlídka. A není to policie ani redakční auto v terénu. Jste to vy, posluchači Hit Radio Faktor a informace přímo z cest. Kde se tvoří kolony? Kde je nehoda nebo zdržení? To všechno nám stačí napsat nebo namluvit jako hlasovku na náš rádiový WhatsApp. No a ten, kdo se zapojí, tak ten může být taky odměněn, a to plnou nádrží, jako včera posluchačka Jana.
1: Ježíš, dobrý den, Jana.
2: Jani, tušíte, proč vám volám?
1: No, že by kvůli hlídce?
2: Ano, vy jste nám poslala zprávu na náš WhatsApp 724 883 596 a my každý den jednomu z autorů nějaké dopravní zprávy posíláme peníze na plnou nádrž.
1: To je krásný.
2: Jani, vy jste nám psala takovou děkovnou zprávu, ta se mi líbila, že byste chtěla poděkovat silničářům, kteří o víkendu řídili provoz ve Strakonicích na Podcrpu, aby tam nebyly semafory a nestály se tam kolony, je to tak?
1: Je to tak, opravdu velká děkovačka, byla to pro ně práce určitě úmorná, byli zlatý, skvělí, takže veliké poděkování za nima.
2: A nejen, že vy jste poděkovala jim, ale my děkujeme vám tím, že vám posíláme 2000, co?
1: Já teda moc děkuju, to je krásná výhra. Děkujeme.
0: A my děkujeme, že s námi hlídkujete. Dneska odpoledne odměníme dalšího z vás.
3: Totální výprodej v zahradnictví Spomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
4: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky Štýl. Záruční i pozáruční servis Štýl. Když chcete v budějící štýl, tak jedině Daniel Anderle Štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle Štýl.
5: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
6: www.elvaprofi.cz
5: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
8: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
9: Taky nechcete končit léto větou?
10: To zase nějak uteklo, viď?
9: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
11: Mami, ten Superland byl boží.
12: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
13: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
14: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
15: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
16: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
15: Romantika.
16: Sportáky.
15: Zábava pro děti a mnohem víc.
16: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
17: Firma na zážitky.
15: CZ.
18: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
19: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
11: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
16: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Slyšíte to? Takhle zní léto. Kaleta se laví. Vypalovačka, tak to je podcast Hydrária 90, který bere 90. léta bez růžových brýlí. Kolegové probírají všechno, seriály, filmy, hudbu, popkulturu, prostě všechno, co se tenkrát dělo. A vy si možná vzpomenete, že nedávno byly tématem zahraniční seriály 90. let. My jsme tady probírali Beverly Hills, Pobřežní hlídku, Přátelé, Akta X. No a tentokrát se vracíme domů, kdy televize nebyla jen kulisa, ale hlavní program dne. Hospoda, Život na zámku, Nováci, Dobrodružství kriminalistiky, Zdivočelá země, seriály, které tehdy běžely skoro všude a druhý den se řešily ve škole i v práci. Já jsem strašně rád, že kolegové zmínili i seriál Hospoda. Tenhle ten seriál miluju.
1: Že tam točili opravdový pivo a že opravdu pili to pivo.
2: No ale pozor, nepili pivo alkoholický, ale nealkoholický.
3: No, ale byl, jo,
2: protože jinak by byli
3: aspoň
2: furt jasně pod stolem. Jako jo.
1: Jasně, protože tak, já jsem právě oceňoval na tom, že opravdu tam je to pivo, že to není žádná barevná voda.
2: To bylo, ale nealko.
3: No, Bronislav Poloček v tom taky hrál a ten se jako vydupal, že chce opravdu jako skutečný pivo, že chce skutečnou desítku a ke konci natáčecího dne občas všichni trošku jako už byli kejvaví právě protože ke konci toho natáčení dostávali opravdu jako už i alkoholický pivo.
0: To jsem třeba vůbec nevěděl. Tak jestli si s námi chcete dát nový díl podcastu Vypalovačka, najdete ho na všech běžných streamovacích platformách a samozřejmě taky na webu Hydrádia 90. A já už tady pro vás jednu vypalovačku mám, je z 90. let, jak jinak Offspring. My friend.

0: Zpěvačku Lily Allen vystřídá za chvilku Rose a Bruno Mars. Asi každý z vás už byl někdy na vodě. Ráno se probudíte v kempu, rozespalý kafe, voda u břehu ještě úplně klidná, pak pádlo do ruky a jede se. Někdo skončí mokrej dřív, než se vůbec vypluje, někdo ztratí pádlo. No přesně tyhle ty momenty teď hledá terapie venkem na Hydrádiu Faktor a For Camping. Ne fotky, kde je všechno dokonalý, ale příběhy, které se vypráví ještě roky. První voda s dětmi, bouřka uprostřed řeky nebo romantika na palubě. Stačí napsat svůj zážitek z vody a poslat ho k nám do soutěže. Nejlepší příběh vyhraje poukaz na vybavení Helly Hansen za 7000 korun na forcamping.cz. Tak mrkněte na náš web hydradiofaktor.cz, je tam formulář. No uvidíme, třeba právě vám Jasmin s Michalem ze Snídaně šampionů zavolají. Držím palce.
1: Dopravní hlídka Hitra Rádia Faktor. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích jižních Čech? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 724 883 596. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hitrádio Faktor. Tvůj parťák na silnicích jižních Čech.
2: Všem řidičům přejeme bezpečnou jízdu a šťastný návrat domů. Mach Motors, autorizovaný prodejce vozů Omoda a Jayco.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Jedna krátká zastávka, tisíce dobrých důvodů. Prodejnách Travel Free na vás čeká svět plný překvapení. Ikonické značky, unikátní sortiment a radosti, které jinde nenajdete. U nás vždy objevíte něco navíc. Travel Free, vyplatí se zastavit.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.

0: pojišťovny jsou, hej, kamarádi. EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři všech pojišťoven. www.euautoservis.cz.
1: Hledáte místo pro rodinnou oslavu, svatbu, firemní večírek nebo dobrý oběd? Přijeďte do penzionu U Černého čápa v Horní Lhotě u Lásenice. Nabízíme poctivou domácí kuchyni, denní menu a také příjemné ubytování. To vše v krásném prostředí u řeky Nežárky. Penzion U Černého čápa. Místo pro vaše zážitky i výjimečné okamžiky.
2: Zažijte nový cirkus v kulisách jednoho z nejkrásnějších českých měst. Druhý ročník festivalu Cirkusové meandry promění od 24. do 26. června celý český Krumlov v magické jeviště. Čeká vás unikátní akrobatická show mezi nebem a řekou i opener představení Cirkla Putika zcela zdarma. Zajistěte si lístky do Šapito včas. Počet míst je omezen. Veškeré informace na cirkusovemeandry.cz.
3: Navštivte rodiště Jana Žižky z Trocnova a zažijte středověk na vlastní kůži. Archeoskanzen Trocnov nabízí interaktivní zážitek pro děti i dospělé. Prozkoumejte Zemanský dvorec, osadu, památník i naučnou stezku. Navíc jsme pro vás otevřeli i nové návštěvnické centrum. Všechny akce a info na novém webu archeoskanzen.trocnov.cz.
4: Hit Radio. Na vodě není signál, není klid, ale je tam život. A přesně ten si letos zasloužíš. A tví děti taky. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
5: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
6: Hit Radio Faktor.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Coordinary a na hodinách 9.58. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, jezdí se bez nehod, ale pozor na policejní radar a víme to díky vám.
1: Dobrý den, chci nahlásit policejní hlídku při výjezdu z Tábora směrem na Budějce, to tam zašitý na prvním odpočívadle a měří. Shledanou.
0: Naslyšenou, děkujeme moc za informaci, tak šťastnou cestu a připomínám, vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Svezte se na vlně slev Mercury. V letním výprodeji nakoupíte outdoorovou výbavu, stylové oblečení, obuv, elektroniku a mnohem víc. Slevy ulovíte třeba v obchodech Intersport, Marks & Spencer, Sinsay, Pepco, Krop, Chibo, Datart a mnoha dalších. Více na docmercury.cz.
4: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že právě teď mají 30% slevu na obuv.
5: Přesně, 30% slevu na celou kolekci obuvi Ríker a nejen to. Vždy to najdu přesně, co potřebuji.
4: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
5: To ano. A jistě oceníš i ty ceny, viď?
6: Prior je tady totiž pro vás.
7: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
10: Máme 10 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné dopoledne. Uchazeči o studium na střední, kteří si podali přihlášku do druhého kola přijímacího řízení, se dnes dozví, zda a na jakou školu byli přijati. Výsledky najdou v elektronickém systému DIPSY a zveřejní je i školy. Oprava kulturního domu Slavie v Českých Budějovicích vyšla na více než 1 miliardu korun. Projekt prý nebyl dobře připravený, proto byla částka asi o 400 milionů korun vyšší oproti původnímu odhadu. Rekonstrukce Slavie začala předloni. Původně měla skončit už loni na podzim. Nakonec to ale bylo až na konci roku. Česko zaostává za většinou evropských zemí v počtu elektromobilů. Uvedl to nejvyšší kontrolní úřad, podle kterého navíc stát neplní ani vnitrostátní cíle pro stavby dobíjecích a plnících stanic. Chybí podle něj například i předpisy pro parkování elektroaut. Čeští hokejbalisté zvítězili na domácí mistrovství světa v Ostravě nad Švýcarskem 12-3. Po třech zápasech tak zůstávají 100% a v čele základní skupiny A mají náskok 3 bodů před Kanadou a Slovenskem. Ženský tým pak vyhrál nad Švýcarskem 4-1 a má po třech duelech také plný počet bodů.
0: To dnešní počasí nebude úplně pod kontrolou. Občas se na obloze objeví mraky, co se táhnou jak fronta na zmrzlinu. Místy může zapršet nebo zabouřit a dneska to nebude v tropických hodnotách. Naměříme do 29.
8: Hit Radio Faktor.
0: Věděli jste, že nás dneska čeká svatojánská noc? Co to přinese, tak to vám řeknu za chvilku. Teď hity pro vás, je tady Ava Max.

Kateřina Marie Tichá nám prozradila, co všechno se dělo v bytě 66. 10 hodin 11 minut. Věříte na kouzla, čáry a magie? Tak se těšte na dnešní noc, která bude svatojánská. Tak se jí říká. Měla by to být přímo kouzelná noc. Připravte se na to, že se budou dít věci, nebo že by se mohly dít věci. Podle starých Slovanů je nejvhodnější pro předvídání budoucnosti, seznamování a hledání pokladů. No a jedna z pověd dokonce říká, že pokud dívka chce znát budoucího manžela, tak musí cestou domů z oslav nazbírat 7 různých květin. Ty si pak položí pod polštář a v noci se jí bude o jejím budoucím manželi nebo muži zdát, jo? Tak to zkuste. Klidně potom dejte vědět, zítra se nám ozvěte, jak jste dopadli, o kom se vám vlastně zdálo. Tady jsou další hity a rozhodně vás nebudeme šetřit.

0: Lose Control a Meduza v 10.21. Už jste o tom slyšeli? Český Krumlov se tento týden promění v jedno velké otevřené jeviště. Od zítřka až do pátku se v něm konají cirkusové meandry. Festival nového cirkusu, kde se nehraje jen na pódiu, ale taky v ulicích, parcích a mezi lidmi. Budou tam akrobati, tanečníci, divadlo beze slov, živá hudba. Součástí jsou taky workshopy, pouliční průvody a představení zdarma přímo pod širým nebem. Bude to úžasný, navíc k tomu ta historická kulisa města. Těším se na to. Více informací, včetně programu, najdete na www.cirkusovemeandry.cz. No a další tipy na víkend už za chvilku.
1: Vidět korunovační klenoty z bezprostřední blízkosti? V klášteře Borovany to jde. Do 29. července vás čekají mistrovské repliky svatováclavské koruny, žezla i jablka a příběhy panovníků i tajemství klenotů, které jinde neuslyšíte. Přijďte se přesvědčit. Borovansko.cz.
2: Zapomeň na všední mumraj. Bantaj. Naplň své touhy po okraj. Bantaj. Buď silný jako samuraj. Bantaj. Vyhlášené thajské masáže Bantaj. Poukaz na thajskou masáž. To nejlepší poděkování pro učitele vašich dětí. Informace na ban-thai.cz. Poznej, jak vypadá ráj. Bantaj.
3: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl. Záruční i pozáruční servis Štýl. Když chcete v Budějcích Štýl, tak jedině Daniel Anderle Štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle Štýl.
4: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích?
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
8: firma na zážitky
6: CZ.
9: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
10: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
11: Čtyřkolky Bavorov. Hledáte nový stroj? U nás vám vybereme ten nejvhodnější. Čtyřkolky Bavorov. Zařídíme přihlášení, splátky i odvoz k vám domů. Čtyřkolky vykupujeme a nabízíme protiúčet.
12: Čtyřkolky Bavorov. Specialista na čtyřkolky a pracovní příslušenství. Čtyřkolky.bavorov.cz.
13: Léto patří otáčivému hledišti v Českém Krumlově. Přijďte si užít jedinečné divadelní večery pod širým nebem na výjimečné scéně uprostřed zámecké zahrady. V programu nechybí ani festival Jižní sféráz, který přinese českou premiéru hudebního hitu Malý princ od oscarové skladatelky Rachel Portman. Oblíbený příběh známý po celém světě nabídne velkolepou podívanou pro celou rodinu. Vyberte si svůj letní večer na otáčivém hledišti. Vstupenky najdete na www.otáčivéhlediště.cz.
14: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Tuhle kapelu poznáte už od prvního tónu. Linkin Park a Lost.
1: Kam vyrazit?
0: Na Strakonickém hradě je teď výstava, která je spíš o pocitu než o složitých výkladech. Muzeum tam spojilo obrazy Květy Monhartové a sochy Petra Hartmana. V praxi to znamená, že uvidíte lidi, tváře a postavy zachycené v různých situacích. Výstava je k vidění do 26. července každý den, kromě pondělka. V sobotu to bude v Lenoře vonět tak, že to člověka zvedne ze židle. Obecní pec Lenora se znovu rozžhaví a mezi 10. a 14. hodinou se tu bude péct chleba tak, jak to dělali lidi na Šumavě po celé generace. No a v sobotu večer se Český Krumlov rozjede na plný plyn. Pivovarská zahrada přivítá kapelu Divokej Bill, takže vás čeká show a hlavně uslyšíte známé hity této populární partičky.
1: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: už to zase půjde nahoru. Takže jestli chcete být u toho, tak byste to rozhodně neměli odkládat. Levnější vstupenky najdete na webu hrady.cz/vstupenky.
1: Leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
2: Sunex.
1: Sunex.
2: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz. Čím více jezdíte, tím méně platíte. To je IDSka. Nový integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Cestujete každý den do práce nebo do školy? Pak právě pro vás je určeno nové předplatné jízdné, které vám může cestování výrazně zlevnit. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
3: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
4: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj.vhtp.cz.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
7: Vinetu!
6: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
7: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace Per Dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
11: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
12: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
13: Hit Radio Faktor.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Hodně chytlavý hit, to byly Bastille v našem éteru a na hodinách 10.57. Nejrychlejší dopravní servis na jihu Čech, je na čase se podívat, kde si dát aktuálně pozor. Nehody nám přibyly, začneme na silnici 20 u obce Libějovice, je tam nehoda nákladňáku, na místě policie. Silnice číslo 4 u Vimperka taky hlásí dopravní nehodu, srážka dvou osobních vozidel. Silnice 4 u obce Radošovice, i tam se bouralo. A zpozorněte, v Českých Budějovicích ulice Rudolfovská, mělo by to být před vrátem. Dopravní nehoda, na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Tak jezděte opatrně, šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Pohodu na cestách vám přeje autoservis Karlín České Budějovice. Nadstandardní servis za standardní ceny. www.autoservis.karlin.cz. Těšíme se na vás.
2: Poslední vlna vstupenek na Food Fest 2026. Nenech si ujít největší ročník v historii festivalu. 44 interpretů na 4 stagech. Dimitri, Tři sestry, Harley, Ben Cristovao, Pokáč, Olympic, Valda Gang, Panoptiko, René Dank a další. 17. a 18. července v Želči u Tábora. Více info a vstupenky na foodfest.cz.
3: Zveme vás na výstavu stabilních motorů, parních strojů a staré techniky. Umeleme třeba obilí na šrot a na mouku, ohloupáme kukuřici a děti si mohou nafouknout balonky na starém hospodském kompresoru. Raritou je parní stroj, který pohání flašinet. 27. června od 13 hodin na hřišti v Ločinicích. Občerstvení i hudba zajištěno. www.ločinice.cz nebo Facebook.
4: Všude dobře, domo nejlíp. Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushymakerem Domo. Trendy přichází. Buď u toho, co je domo, to se počítá.
5: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
8: 11 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Poslanci by dnes měli poslat do závěrečného schvalování návrh na rozšíření trestného činu neplacení výživného. Ve druhém čtení je i zrušení zákona, který obsahuje pravidla pro výběr kandidátů do orgánů státních a polostátních firem. A také novela o spotřebitelském úvěru. Poslanecká schůze začne odpoledne. Policie dál pátrá po ozbrojeném muži, který dnes ráno mířil na učiliště v Čelákovicích u Prahy. Jde o 55-letého muže ve špatném psychickém stavu, který se pohybuje v Modrou fábií. Pátrání probíhá také v Novém Bydžově a v Praze u sídel rezortu školství a obrany. Na Českokrumlovsku se chystá obří stavba za zhruba 500 000 000 korun. V Kaplici bude nové středisko správy a údržby dálnice D3, které bude zajišťovat údržbu jižní části dálnice. V provozu je teď více než 100 km D3, která propojí Prahu s českými Budějovicemi a s rakouskými hranicemi. Dnes budeme znát vítěze ankety Zlatá hokejka. Vyhlášení proběhne v Pražském divadle na Vinohradech. Do závěrečného třetího kola hlasování postoupilo 9 hráčů působících v NHL, včetně osminásobného vítěze ankety Davida Pastrňáka z Bostonu a také hvězda extraligových Pardubic Roman Červenka.
0: Dneska u nás na jihu Čech polojasno až oblačno, občas přeháňka, na Šumavě i bouřka, co to vezme jedním tahem a zase zmizí. Žádné velké drama, ale raději s tím počítejte. Teplota se zastaví na hodnotě 29 stupňů.
6: Hit Radio Faktor.
0: Poslední třetina dnešního dopoledne je tady a v ní soutěž, která potěší všechny kutily a zahrádkáře. Tak buďte v pozoru, ať vám to neunikne.

0: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

Tohle je hit, který milujou hlavně vaše děti. Huntrix a Golden. A asi jste si všimli, že aktuálně vrcholí sezóna jahod. Možná jste pro ně jeli někam na trh nebo na oblíbené samozběry. Pokud vám ale jahody rostou doma na zahrádce, tak se máte úplně nejlíp. Jinak každý Čech spořádá za rok zhruba 3 kila jahod, tak prosím vás, rozhodně s nimi nešetřete. Tenhle červený poklad má celou řadu pozitivních účinků na naše zdraví. Dokonce díky nim můžeme potlačit několik nemocí. Obsahují hodně vitamínu C, léčí cholesterol, krevní tlak, srdce, záněty v těle a tak dále. Takže jestli nás ladíte aktuálně někde v kavárně, nebo jestli vyrážíte na oběd, dejte si jako dezert třeba jahody se šlehačkou. U nás si dáme hity a tohle je vlastně takový hudební dezert. Shouse Love Tonight.

0: Tohle byl u nás na Hydrádiu Faktor Adam Ďurica, který zahrál na svoji mandolínu. A mě to připomnělo, že tento týden zjišťujeme, jestli rozumíte řeči kutilů. Ve hře je poukázka do Unihobby Jindřichův Hradec v hodnotě 2000 korun a včerejší soutěžní otázka zněla, co je kango. No a jedna z možností byla právě hudební nástroj, což mi přijde docela hezký. Ono to docela dobře zní, hraju na kango. To zní opravdu dobře, nicméně správná odpověď byla bourací kladivo. Další otázka je připravená a vy si budete moci zavolat a vyzkoušet své štěstí a vyhrát poukázku do Unihobby Jindřichův Hradec v hodnotě 2000 korun. Poslouchejte, za chvilku soutěžíme.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
1: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
2: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
1: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
2: Když repráky,
1: tak Mironet. Klikni dvakrát.
3: Slibuju, že nebudu pít.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa,
4: Mira,
5: Rybičky,
4: Migové.
5: Jdeme na Hrady.
4: 8 hradů,
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa,
4: Harley,
5: Tomáš Klus,
4: Xindl X.
5: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
6: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
4: Tohle není jen festival,
5: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká právě teď v Popeyes.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
13: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hitrádia. Fotbal na Hitrádiu Faktor.
14: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
15: Matrace za hubičku.
13: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

Next to me, a teď už je na čase odstartovat soutěž o poukázku v hodnotě 2000 korun do Unihobby Jindřichův Hradec. Volejte 38 901 143.

0: Nice to meet you.
1: We can dance, we can Maya dance
0: Smith, all night. 11:34. A tohle znáte asi všichni. Pustíte se doma do něčeho, co vylepšujete nebo opravujete. Najednou zjistíte, že vám chybí nářadí, materiál nebo cokoliv jiného a vy se bez toho nepohnete dál. Naštěstí máme Unihobby Jindřichův Hradec a poukázku v hodnotě 2000 korun přímo do něj. Tam seženete všechno pro stavbu, bydlení, zahradu i domácí kutění. Od základních věcí až po větší projekty. Mám pravdu, Šimone? Ano, určitě, Šimona zdravíme. Šimon se k nám dovolal, je z Jindřichohradecka, takže do Unihobby Jindřichův Hradec se bude mít kousek, je to tak?
2: Ano, určitě.
0: Takhle ono to ještě není jistý, protože my tady máme soutěžní otázku. Ten princip je jednoduchý, snažíme se orientovat v řeči kutilů, jo. A mě dneska zajímá, pozor, co je mafl. Mafl, mám tady tři možnosti. Za A kotoučová pila, za B psí plemeno, nebo za C speciální typ šroubku. Jak to vidíte?
2: Tak si myslím, že to bude za A.
0: Jakože kotoučová pila, jo?
2: Kotoučová
0: a
2: pila, ano.
0: Vy nemáte doma malýho mafla, který štěká pořád?
2: No, tak můžete mu říkat mafl třeba.
0: Dobře, říkáte kotoučová pila a máte pravdu. Tak jo,
2: perfektní.
0: To by šlo. Poukázka za 2000 korun do Unihobby Jindřichův v Hradci vaše. Už víte, co si koupíte, co si pořídíte, co potřebujete aktuálně?
2: Já asi aktuálně nic, ale budu si koupit zahradu, tak myslím, že tam bude něco dělat.
0: To
2: tak
0: jo,
2: myslím, že to daruju.
0: To znám. Super, tak děkuju, že jste zavolal, užijte si cenu, naslyšenou.
2: Moc vám díky, naslyšenou.
0: No a zítra budeme pokračovat, rozdáváme celý tento týden, tak poslouchejte.
3: Scháníte trafo? VDčko, sviňák, šukalku, čerti lejno nebo flexu? Všechno máme.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům a to i online.

0: Tenhle hit, to je taková horská dráha. Chvilku je to neskutečná jízda, pak zvolníme, ale nakonec přistáváme na zemi. Benson Boone. Všimli jste si, že u nás v rádiu pořád někdo něco slaví? Tentokrát má narozeniny naše víkendová kolegyně Dani, která je stejně jako my pro každou legraci a taky miluje víno. Ale co možná oni nevíte je, že ona pracuje, teď nevím, jestli to můžu říct, ona pracuje jako policistka. Věděli jste to, že tu pro vás vysílá někdo takový? Tak všechno nejlepší přejeme a kdybyste náhodou Dani potkali na silnicích, třeba zastaví jako silniční kontrola, tak nám to prosím vás nahlaste a nezapomeňte jí popřát. Ve 12 hodin srdcovky já vám přeju krásný zbytek dne a zítra v 9 zase ahoj!
1: Dopravní hlídka Hit Rádia Faktor. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích jižních Čech? No přece ty! Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 724 883 596. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio Faktor. Tvůj parťák na silnicích jižních Čech.
2: Všem řidičům přejeme bezpečnou jízdu a šťastný návrat domů. Mach Motors, autorizovaný prodejce vozů Omoda a Jayco.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: Zet.

0: Kam?
1: Přece na zoohrádky a dětský den do Zoo Dvorec. V neděli 28. června od 11. A víš co? Můžem vyhrát vstupenku pro 4 osoby zdarma. O jednu se soutěží na Instagramu Zoo Dvorec a o druhou na Facebooku Zoologická zahrada Dvorec u Borovan oficiální stránky.
2: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
4: Zažijte nový cirkus v kulisách jednoho z nejkrásnějších českých měst. Druhý ročník festivalu Cirkusové meandry promění od 24. do 26. června celý Český Krumlov v magické jeviště. Čeká vás unikátní akrobatická show mezi nebem a řekou i opener představení Cirkla Putika zcela zdarma. Zajistěte si lístky do Šapito včas, počet míst je omezen. Veškeré informace na cirkusovémeandry.cz.
5: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Mirá.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Tomáš Klus.
5: Xindl X.
6: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
7: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
5: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
6: www.hrady.cz.
8: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
9: Zlato, musím si vyčistit hlavu. Pojedu se projet autem.
10: Tak si nezapomeň přepravku na ty kytky a květináče, co si koupíš.
11: Vždy je důvod navštívit zahradní svět Melo v Protivíně pro velký výběr trvalek, trav, solitérních stromů a venkovní keramiky. Nebo ve Strakonicích? Tady se můžete rozmazlit spoustou rozkvetlých květin, úžasnými bytovými vůněmi, ale hlavně vynikající zmrzlinou. Zahradní svět Melo, Protivín a Strakonice.
12: Hit Radio Faktor.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Následky po nehodě nákladního auta se odstraňují na Strakonicku. Dávejte si velký pozor na hlavním tahu u obce Libějovice. Na místě je policie, počítejte tam určitě s kratším zdržením. Další aktuální dopravní info můžete volat k nám na číslo 800 800 101.
3: Pohodu na cestách vám přeje autoservis Karlín České Budějovice. Nadstandardní servis za standardní ceny. www.autoservicekarlin.cz. Těšíme se na vás.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
5: Letní slevy právě odstartovaly!
6: Zažij léto naplno!
5: Když zábava,
6: tak Mironet.
5: Klikni dvakrát!
7: Slibuju, že nebudu pít.
8: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit!
9: Dan Landa,
8: Mirá,
9: Rybičky,
8: Migové,
9: jdeme na Hrady!
8: 8 hradů,
9: 8 víkendů,
8: muzika a pohoda celé léto po celé republice.
9: Dan Landa,
8: Harley,
9: Tomáš Klus,
8: Xindl X.
9: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
10: Hlavní partneři, Penny a pojišťovna Kooperativa.
8: Tohle není jen festival,
9: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
11: Mami, proč máme všechno od konceptu?
12: To jen se zeptej, tatínka.
13: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
14: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Prezident Petr Pavel podal k ústavnímu soudu kompetenční žalobu ve sporu o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře.
15: V této žalobě žádám ústavní soud, aby deklaroval, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu. Aby uložil vládě nevytvářet prezidentovi administrativní ani jiné překážky při výkonu jeho ústavních pravomocí. Aby stanovil povinnost vládě poskytnout prezidentu republiky veškerou součinnost. Jsem rád, že období dohadování je u konce a ve věci bude jednat ústavní soud. Budu plně respektovat jeho rozhodnutí, ať už bude jakékoliv.
2: O případném přednostním projednání rozhodne plénum, tedy sbor všech ústavních soudců a soudkyň sejde se zítra. Policie ze Středočeského a Královéhradeckého kraje a také z Prahy pátrá po ozbrojeném muži. Zaznamenán byl ráno ze střelnou zbraní v Čelákovicích u učiliště. Hledaný střídá auta, naposledy byl viděn ve voze Renault Megane vínové barvy. Jde o 55-letého Petra Šimuna, který je ve špatném psychickém stavu. Policie zveřejnila jeho fotografii. Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii převezmou na Karlovarském filmovém festivalu francouzská herečka Juliette Binoche a americký herec Dustin Hoffman. Zahajovacím filmem bude argentinsko-španělský dokument Zápas století, který mapuje nezapomenutelné utkání mezi Argentinou a Anglií na mistrovství světa ve fotbale v roce 1986. Teď se podíváme k nám. Jihočeští policisté uspěli v soutěži speciálních jednotek. Zásahovka potvrdila dlouhodobě skvělou formu, když uspěla v mezinárodní soutěži, která se konala na Slovensku. Celkem se účastnilo 11 elitních týmů z různých zemí, které absolvovaly několik extrémních disciplín. Jihočeši si v silné konkurenci došli až pro zlato.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
2: Na jihu Čech bude dál polojasno nebo oblačno. Na Šumavě se objeví přehánky, ojediněle i bouřky, které mohou být velmi silné. Naměříme mezi 26 a 29 stupni. Hit Radio.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
16: Je pravé poledne, posloucháte Hit Rádio, začínají srdcovky a jak jste slyšeli ve zprávách, tak hlavní město je na nohou. pořád hledají toho ozbrojeného zločince. Tak říkám si, chtělo by to tady nějakého Batmana, kdyby jsme měli, jo? Co by prostě jako skočil do auta a vyřešil by to za nás, za všechny. No a když Batman, tak pojďme do roku 1995 a dáme si filmovou píseň z filmu Batman Forever. Za mě asi jeden z těch nejlepších Batmanů. Co myslíte? Nicole Kidman, Jim Carrey, Tommy Lee Jones a Val Kilmer.

0: Hold me, thrill me, kiss me, kill me. Ty taky neví, co chtějí. Je 12 hodin, 7 minut. S vámi Hit Radio, tohle je Srdcovka číslo 1. A milovníci Batmana poznávají rok 95 a film Batman Forever.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: I'm Batman. Pojďte si to říct. I'm Batman. To je prostě jako nádhera. Díky moc tady Pítrovi za zprávu, který píše: Čau Jirko, Batmanem se mi udělal na úvod srdcovek ohromnou radost. Jako děti jsme si na něj hráli pořád. Mám ho rád dodnes. Nový díly jsou super, ale s Hádankářem a Jokerem je podle mě nejlepší. Čus bus, Pítr. No jo, pod to se asi i dokážu podepsat. Jsem zbožňoval Jima Curryho jako Hádankáře. Joker, který se tam objevil, který ho stvárnil Tommy Lee Jones, tak je jako fantastický. Je to samozřejmě víc jako komiksový než ty nový díly, které už teďko známe z toho 21. století. Ale je to prostě legendární. Takže jsem rád, že vám hned na úvod udělala radost filmová píseň. Mimochodem z roku 95 právě z Batmana Forever. Osobně doporučuju, pokud nevíte, co autem na dlouhý cesty, když pojedete někam na dovču nebo s dětma na chatu, tak dejte si celý soundtrack. Fakt to stojí za to. Je to fakt jako skvělý. Je to vlastně podobný, jako když si pustíte soundtrack třeba z Foresta Gumpa. To taky jako co hit, to perla. Bude vás to bavit. No a když jsme u těch filmových věcí, tak ještě jednu radost vám tady udělám. V roce 1968 natočili Tenkrát na západě 91% na ČSFD. Úplnej úlet. To je prostě, ten film je jasná srdcovka. A inspirovala hudebně spoustu kapel, skupin a tak dále. No a jednou z nich tak je i německá parta Downlaw, která na něj udělala takovou jako rapovou verzi. A říkám si, proč ne? Proč si ji nedat právě teď v našich srdcovkách? Tak jestli máte rádi rap, R&Bčko a do toho navíc i western, no tak tohle je prostě srdcovka s číslem 1 pro vás, pro dnešní den. Downlaw a nádherná věc Ennio Morricone, Once Upon a Time na Hit Radio.

0: Holky, tato srdcovka byla pro vás. Poznali jste, z jakého filmu, z jaké ikonické scény to je?
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Tak pokud patříte mezi milovnice Ďábel nosí Pradu, tak samozřejmě víte, ta odpověď byla úplně jasná. A nebo i seriál Grey's Anatomy, i tam se objevila tahle legendární píseň. 12 hodin 17 minut, vůbec jsem netušil, že ty srdcovky budou dneska až takhle moc filmový. Ale na druhou stranu, proč ne? Teď, když si vzpomeneme, a teď i vy, když si vzpomenete na 90. léta, tak se vám 100% prostě vybaví videopůjčovny, vybaví se vám videokazety. Byla obrovská výhoda, když někdo v baráku, jakože v paneláku, tak měl i videorekordér, který dokázal nahrávat. Takže kolikrát jsme si prostě jako přehrávali ty kazety z té půjčovny na nějakou koupenou, no prostě se to tenkrát dělávalo, no tak to bylo. Na druhou stranu taky jsme seděli u televize, nahrávali jsme si stejně tak jako na normálně audiokazety z rádia a písničky, tak jsme si nahrávali i filmy z televize. Tenkrát naštěstí ty reklamy nebyly tak extrémně dlouhý, ale i tak jsme se museli dát pauzu, že jo, protože se to pak nedalo nějak sestříhat. No jsou to nádherný vzpomínky. A když vy si teď vybavíte sebe jako děti, co chodili do videopůjčovny, anebo na váš obývák plný videokazet, co byl tenkrát váš nejoblíbenější film? Zkuste trošku popřemýšlet, napište mi film a já zkusím k tomu najít i hudbu a ještě bychom si ji dneska v srdcovkách mohli dát. 777-937-777, to je číslo na WhatsApp sem do studia Hit Rádia, tak se těším a do té doby tak si dáme jednak Chicago a právě teď i Master Boy.

0: Jak moc těžké je se někde omluvit, tak o tom je celá tahle píseň. Hard to say I'm sorry. Jo, jo, já se taky budu muset omluvit, protože nám končí dnešní srdcovky. Toto uteklo.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Ale na druhou stranu, aspoň jsme si to užili. Ještě jedna srdcovka nám zbývá, ta bude dneska filmová. Na WhatsApp Hitrádia s číslem 777-937-777 mi posíláte tipy vašich nejoblíbenějších filmů, na který si pamatujete jako děti. A tady samozřejmě milovala jsem Bod zlomu s Keanu Reevesem a ta hudba fantastická. Zdraví Ilona. Ahoj, jasně, musíš uznat, že další hodně vyvedený soundtrack je z Matrixu 1, to je prostě strop. Pod to se podepíšu, to si vybavíme asi všichni, kdo jsme chodili na začátku milénia do klubu, tak jakmile se začaly hrát nějaký věci z Matrixu, tak ta klubovka byla neuvěřitelná. Lví král, dokonalý film neboli pohádka s krásnými písničkami, vyrostli jsme na tom se Segrou, je nám 38 a 39 let a stále ten film milujeme. Díky moc za vzpomínání, zdraví Lucie. No, ráda se stalo. Co tady máme dál za vaše tipy? Predátor. To je skvělý, ale pozor, jo, Predátor a píše to dívka. Ahojky, za mě je to Predátor, zbožňuju ho doteď a je to moje nejsrdcovka. Upřímně jsem zbožňovala taky Arnolda jakože policajta ze školky, juniora a tak dále, ale když jsem viděla Predátora, začala jsem Arnolda nesnášet, protože zabil toho super ufouna. To se producentům fakt nepovedlo. No, tak aspoň někdo mu fandil tenkrát. No, bude to těžký pro mě vybrat teda jednu píseň z nějakého filmu. Z jakého by to mělo být? Jaký je ten váš nejoblíbenější? Dejte ještě vědět na 777-937-777. Tady vidím poslední Mohikán, to je topka. No, ježišmarja, to zbožňuju, samozřejmě. To mi připomíná i plzeňský hokej. To jestli máte rádi poslední Mohikán a máte rádi hokej, zajděte se někdy tam, protože to je nástupovka plzeňských Indiánů. Tak možná, že já mám teď svýho favorita. No ještě mě můžete zkusit nějak přesvědčit na ten váš film. 777-937-777, máme na to cca 10 minut.

0: I taky na www.levnězčiny.cz.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl.
3: Záruční i pozáruční servis štýl.
2: Když chcete budící štýl, tak jedině Daniel Anderle štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle štýl.
4: Navštivte rodiště Jana Žižky z Trocnova a zažijte středověk na vlastní kůži. Archeoskanzen Trocnov nabízí interaktivní zážitek pro děti i dospělé. Prozkoumejte Zemanský dvorec, osadu, památník i naučnou stezku. Navíc jsme pro vás otevřeli i nové návštěvnické centrum. Všechny akce a info na novém webu archeoskanzen-trocnov.cz.

0: rádi.
1: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři všech pojišťoven. www.euautoservis.cz.
2: Hledáte místo pro rodinnou oslavu, svatbu, firemní večírek nebo dobrý oběd? Přijeďte do penzionu u Černého Čápa v Horní Lhotě u Lásenice. Nabízíme poctivou domácí kuchyni, denní menu a také příjemné ubytování. To vše v krásném prostředí u řeky Nežárky. Penzion u Černého Čápa. Místo pro vaše zážitky i výjimečné okamžiky.
3: Čtyřkolky Bavorov. Hledáte nový stroj? U nás vám vybereme ten nejvhodnější. Čtyřkolky Bavorov. Zařídíme přihlášení, splátky i odvoz k vám domů. Čtyřkolky vykupujeme a nabízíme protiúčet. Čtyřkolky Bavorov. Specialista na čtyřkolky a pracovní příslušenství. Čtyřkolky-bavorov.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa.
7: Mirá.
8: Rybičky.
7: Migové.
8: Jdeme na Hrady.
7: 8 hradů.
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa.
7: Harley.
8: Tomáš Klus.
7: Xindl X.
8: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
9: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
7: Tohle není jen festival.
8: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
10: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: tak všechno mám.
1: Poetika s dětem blízko, je 12.36, posloucháte Hit Radio.
2: Největší hity,
3: největší srdcovky.
1: Je tady poslední srdcovka pro dnešní den a to je srdcovka na vaše přání. Bude to filmová píseň, těch filmů jste opravdu napsali strašně moc. Od Top Gunu přes Pomádu až po Hříšnej tanec. Bylo to těžký vybírat, ale nakonec vybírám píseň z filmu Duch. Za prvé, je to nádherný film. Za druhé, je to nádherná píseň. No a za třetí, všichni máme někoho, kdo už tady s námi není a dali bychom cokoliv, cokoliv za ještě jednu poslední možnost se rozloučit a obejmout se, jako to bylo v tom filmu. V tomhle je vlastně asi celé poslání legendárního filmu. Tak zavřete oči a představte si, že právě teď se můžete obejmout. Tahle píseň je pro nás, pro všechny, a speciálně ji posílám i do Rádia Kiss a rodině jejich kolegyňky Báry.

0: Pojďme utřít slzu, zhluboka se nadýchnout a žít dál.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Život je krásný a máme štěstí, že pořád můžeme být na této planetě, tak pojďme si to užít. Pojďme si nestěžovat na to, že venku je strašný horko, protože za půl roku tady bude strašná zima a budeme si říkat, už aby zase bylo teplo. Pojďme si užít ten každý den, stejně tak, jako si užíváme od pondělí do pátku ve 12 hodin srdcovky Hit Rádia. Za chvíli nejnovější zprávy do té doby z hitů, například Eva Farna a Mirai, a dáme taky Simple Plan. Welcome to my life. Další skvělá hudba. A když to stihnem, tak dáme Disturbed. Tak buďte s náma.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
3: XXL Výprodej v online shop CZ.
4: XXL Výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
0: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj.vhtp.cz.
9: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno! Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
10: www.elvaprofi.cz.
9: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
11: Zveme vás na výstavu stabilních motorů, parních strojů a staré techniky. Umeleme třeba obilí na šrot a na mouku, oloupáme kukuřici a děti si mohou nafouknout balonky na starém hospodském kompresoru. Raritou je parní stroj, který pohání flašinet. 27. června od 13 hodin na hřišti v Ločinicích. Občerstvení i hudba zajištěno. www.ločinice.cz nebo Facebook.
12: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
13: Hit Radio. Na vodě není signál, není klid, ale je tam život. A přesně ten si letos zasloužíš. A tví děti taky. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj

0: for Camping. Terapie venkem na Hit Rádiu.
1: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší for Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Je tedy závěr úterního poledne, my jdeme na zprávy na Hit Radio. Pro vás připravena také aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech bourá se na Strakonicku. Zůstávejte tam opatrní u obce Libějovice, kde havarovalo nákladní auto. No a pozor taky na hlavním tahu u obce Radošovice, kde se srazily dva osobáky. Další aktuální dopravní info můžete volat k nám na číslo 800 800 101.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Z práce domů to může být dlouhá cesta. Ale nemusí být nudná. My ti vždy řekneme, kudy to jede nejlíp a k tomu ti dáme ty největší hity. Jsme Hit Radio Faktor a jižní Čechy známe jako svoje boty.
3: Na výjezdu z Budějic, jak je ten provizorní kruháč,
2: jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Faktor.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
7: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
2: On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: 13. hodina, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Zákaz prodeje energetických nápojů dětem do 16 let ministr zdravotnictví Adam Vojtěch podporuje. Uvedl to na síti X. Pravidelně je podle něj konzumuje zhruba 70 tisíc českých dětí ve věku od 11 do 15 let. Ve sněmovně podle něj vzniká návrh na tuto regulaci. Krásy Česká každoročně lákají miliony lidí. Turistické cíle po celé zemi loni zaznamenaly vysokou návštěvnost a stále více lidí cestuje i mimo tradiční turistická místa. Potvrzuje ředitel České centrály cestovního ruchu František Reismüller.
10: Vedle známých ikon roste tak návštěvnost i muzeí, technických či sakrálních památek, přírodních lokalit i menších regionálních atrakcí. Krásně je to vidět třeba na příkladech Národního památníku na Vítkově, Průhonického parku, Centra Černá Louka v Ostravě či areálu Sedlec v Kutné Hoře.
9: Velké oblibě se v létě těší také park Miraculum v Melovicích nebo Skybridge na Dolní Moravě. Současná vedra mají ve Francii první oběti. Od víkendu se tady utopilo 20 lidí, kteří hledali úlevu od veder koupáním na nehlídaných místech. Poprvé v historii dnes platí nejvyšší stupeň výstrahy před horkem na více než polovině francouzského území. Teploty tady šplhají k 45 stupňům. A teď ještě pohled k nám.
1: Jihočeši ukázali, že mají srdce na správném místě. Dokázala to jarní charitativní akce Velikonoce na Hluboké, v rámci které se povedlo vybrat skoro 390 tisíc korun. Peníze pomohou desetiletým dvojčatům Rozárce a Karolínce, které se narodily předčasně a které od malička trápí řada zdravotních nesnází.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Během odpoledne u nás bude většinou polojasno nebo taky oblačno. Objevit se mají přehánky hlavně na Šumavě. Teploty na jihu Čech vystoupají na 29 stupňů.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: 13 hodin, 3 minuty, s vámi Jirka, přeju pohodový den, taky dobrou chuť k obědu, pokud ještě i takhle po pravém poledni máte čas a polední pauzu, to vám přeju, taky trošku závidím a taky hodně přeju. A zajímá mě, jak se na tom s obědama? Chodíte někam do restaurace anebo si nosíte do práce krabičky z domova? Pokud jsou to krabičky z domova, napište mi na 777-937-777. Co je ten nejzásadnější důvod, proč si nosíte jídlo z domova do práce v krabičkách? Proč to potřebuju vědět? Má tu spojitost s norským týmem na fotbalovém mistrovství světa. Vysvětlím za chvíli, do té doby Coldplay nebo právě teď Pharrell Williams.
2: Hit Radio Factor.

0: Zlepší si náladu.
1: Hit Radio Faktor. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Rihanna na Hit Radio. Je úterý odpoledne, už máme po obědě, za chvíli bude čtvrt na dvě a prachy, tak to je nejčastější důvod, proč si nosíme do práce jídlo z domova v krabičkách. Není to proto, že byste neměli kolem dobrou restauraci, že rádi jíte sami nebo zdravě, ale jsou to opravdu peníze. Alespoň podle toho, co píšete na WhatsApp Rádia s číslem 777-937-777. A vlastně to dává smysl. Já to tady v rychlosti počítám. Oběd je dneska minimálně 2 kila, to znamená 4 tisíce měsíčně jenom za oběd. To znamená, že na krabičkách se určitě dá ušetřit. Tak chápeme to, naprosto v pořádku, úplně v pohodě. Úplně jiný důvod než vy má fotbalová reprezentace Norska. Ta si nechala do Ameriky poslat lodí 1 tunu jídla na letošní mistrovství světa. A to teda převážně ryb. A ne, aby ušetřili, ale protože nevěří jídlu v Americe. Prostě chodí kolem, koukají takhle na ty normální Američany, kteří jsou podstatně jako jiných proporcí než zrovna tady ti norští atleti a nevěří jídlu. Takže chtějí mít svůj tým skvěle připraven a tak si teda nechali poslat 1 tunu jídla lodí. To je mazec, jo? Chtějí mít tým ready a ne, aby byl věčně na záchodě s bolestma břicha? Tak si říkám, je to paranoia, anebo to dává smysl? Ty severské země, ty jsou asi ohledně ryb zvyklí na úplně jiný level, to je pravda, takže u nich se to asi dá pochopit. A když to vezmu úplně do detailu, tak si uvědomte, vy když jedete na dovolenou, jo? Já jsem se narodil v Plzni a když jedeme s klukama jenom tady na vodu, tak stejně si pro jistotu beru taky 6 plzniček z domova, radši sebou.

0: Green Day na Hit Radio, to je taky skupina, na kterou když půjdete na jejich koncert, tak na to nikdy do smrti nezapomenete. Byli u nás v Česku úplně poprvé na přelomu let 95-96, vlastně dvakrát hned po sobě krátce. No, nebyl jsem. Bylo mi 10, ale vlastně jsem je jako živě nikdy neviděl. Pokud vy ano, tak vám to přeju, ale hodně vám to taky závidím. Kdo ale u nás koncertuje velmi pravidelně, tak to je skupina Činasky. My si dáme za chviličku. Zítem stejně jako já. A možná, že i tohle je hit, který zazní v rámci jejich letního turné. Mimochodem na turné po Česku se vydávají po dlouhých 3 letech. Tak pokud vyrazíte, užijte si to taky.
1: Všude dobře, domo nejlíp. Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushymakerem Domo. Trendy přichází. Buď u toho, co je domo, to se počítá.
2: Zapomeň na všední mumraj. Bantaj. Naplň své touhy po okraj. Bantaj. Buď silný jako samuraj. Bantaj.
3: Vyhlášené thajské masáže Bantaj. Poukaz na thajskou masáž. To nejlepší poděkování pro učitele vašich dětí. Informace na ban-thai.cz. Poznej, jak vypadá ráj. Bantaj.
4: Čím více jezdíte, tím méně platíte. To je IDSka. Nový integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Cestujete každý den do práce nebo do školy? Pak právě pro vás je určeno nové předplatné jízdné, které vám může cestování výrazně zlevnit. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.stárnet.cz.
7: Svezte se na vlně slev Mercury. V letním výprodeji nakoupíte outdoorovou výbavu, stylové oblečení, obuv, elektroniku a mnohem víc. Slevy ulovíte třeba v obchodech Intersport, Marks & Spencer, Sincej, Pepco, Krop, Chibo, Datart a mnoha dalších. Více na docmercury.cz.
8: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Léto na zámku Blatná letos otevírá velká představení pod hvězdami. Už začátkem července vás čeká operní gala koncert Štefana Margity, komedie o lásce s Karlem Rodenem a Janou Krauzovou, oblíbené představení Vše o mužích divadla Studia 2 i legendární Šíleně smutná princezna přímo na místě, kde se natáčela. Zažijte kulturní léto na zámku Blatná. Počet míst je omezený. Vstupenky na zámek.blatna.cz.
10: Leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
11: Sunex.
10: Sunex.
11: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.

sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána a cítíte, že tohle bude dobrý den, takhle zní léto s Hit Radiem. Hit Radio.

LP Lost on You na Hitrádiu 13 hodin 630 minut. Dneska je úterý 23. června, to znamená, že dneska večer můžete vyhnat zlý duchy, konečně, jo? Stačí si udělat ohníček. Dneska v noci je svatojanská noc, to znamená, že po Česku budou opět svatojanské ohně. Což nevím, jestli je v tomhle vedru a suchu vlastně úplně dobrý nápad, no. Tak možná místo toho můžete vyrazit třeba trhat magický byliny, jako heřmánek nebo třezalku. Natrhaný dneska v noci mají prý největší léčivou sílu. Takhle, ne, že bych tomu úplně věřil, jenom hážu takhle do placu tipy, co byste třeba mohli dělat, abyste si uvolnili myšlenky, abyste nemysleli na, já nevím, politiku, kterou teď momentálně v Česku máme, a nějaký ústavní žaloby prezidenta na vládu a tak dále, abyste nemysleli třeba na fotbal, ze kterého úplně nemáme radost, na mistrovství světa, nebo abyste třeba nemysleli na to, že zrovna vaše dítě dneska přišlo s tím, že ho nakonec nevzali na tu střední školu, protože to se dneska děti dozví. No, tak jenom abyste si prostě takhle jako vyčistili hlavu, tak můžete zkusit třeba tohle. Kdy jindy, než je dnes, když k tomu ta svatojanská noc navíc spěje, navíc má být nádherně v Česku, má být úplně jasno a horko, tak můžete vyrazit. Teď Linkin Park.

0: Lost Frequency se na Hit Radio, je úterý odpoledne, s váma Jirka Plnář. A co máte teď na sobě? To neberte nějak jako takovou tu typickou otázku, ne. Zajímá mě to, jestli máte na sobě nějakou růžovou barvu. Nevím, ponožky, tričko, spodní prádlo nebo gumičko ve vlasech třeba. Prostě dneska je totiž Mezinárodní den růžové. Dneska se oslavuje růžová barva, tak pokud náhodou na sobě něco máte, no tak jste skvěle připraveni i do dnešního dne, to je nádhera. Tak když je to teda den růžové barvy, tak my se tady alespoň taky můžeme pustit nějaký hity na oslavu právě růžové barvy, tak co bychom si třeba mohli dát? Ne, pardon, to je špatný tlačítko, tohle jsem chtěl. Jo, to je ono. Jennifer Lopez, Pitbull on the floor. A stihneme taky Dašu. A budou taky The Calling. To všechno do 14. hodiny tady na Hit Radio, tak hezký růžový den.
1: Jak dobře znáte řeč kutilů? Tento týden to můžete zjistit na Hit Radio Faktor. Každý den rozdáváme voucher v hodnotě 2000 korun do Unihobby Jindřichův Hradec. Stačí poslouchat naše vysílání mezi 9 a 12, dovolat se do studia a správně odpovědět na soutěžní otázku. Podrobnosti najdete na našem webu hitradiofaktor.cz.
2: Scháníte trafo? VDčko, sviňák, šukalku, čerti lejno nebo flexu? Všechno máme.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům a to i online.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
7: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že právě teď mají 30% slevu na obuv.
8: Přesně, 30% slevu na celou kolekci obuvi Ríkr a nejen to. Vždy tu najdu přesně, co potřebuji.
7: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
8: To ano. A jistě oceníš

0: I ty ceny, viď?
1: Prior je tady totiž pro vás.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 kilometrů nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu!
5: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
4: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
9: Poslední vlna vstupenek na Food Fest 2026. Nenech si ujít největší ročník v historii festivalu. 44 interpretů na 4 stagech. Dimitri, Tři sestry, Harley, Ben Cristoval, Pokáč, Olympic, Valda Gang, Panoptiko, René Dank a další. 17. a 18. července v Želči u Tábora. Více info a vstupenky na foodfest.cz.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Faktor. Hit Radio.
2: J-Lo. Já tu sám.

0: Daša s Item Austin, krátce před 14. hodinou, za chviličku nejnovější zprávy s Lucí, která nám řekne, jak to dál vypadá s tím chlapíkem na útěku, jestli už ho mají nebo nemají, podrobnosti ve zprávách.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. K nehodě osobního auta došlo na Českobudějovicku. Opatrně u obce Štěpánovice. No a pozor si dávejte na Strakonicku u Kadova. Tam policie šetří nehodu dvou osobních vozidel. Další info z dopravy volejte k nám na číslo 800 800 101.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Vidět korunovační klenoty z bezprostřední blízkosti? V klášteře Borovany to jde. Do 29. července vás čekají mistrovské repliky svatováclavské koruny, žezla i jablka a příběhy panovníků i tajemství klenotů, které jinde neuslyšíte. Přijďte se přesvědčit. Borovansko.cz.
5: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Hey, this is Ava Max.
9: All the hits.
10: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
2: On air.
11: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
12: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Více než 60 hlídek, včetně vrtulníku, aktuálně stále pátrá po ozbrojeném muži. Ráno se pohyboval v okolí učiliště v Čelákovicích u Prahy, později pak v Brandýse nad Labem. Jedná se o 55-letého Petra Šimona, který je ve špatném psychickém stavu. Pátrají po něm také kriminalisté v Novém Bydžově, kde preventivně uzavřeli veřejné budovy. Pokud muže uvidíte, kontaktujte linku 158. Premiér Andrej Babiš odletěl do Maďarska na jednání premiérů zemí Visegrádské skupiny V4. Na programu bude migrace, energetická politika a koordinace postupu zemí v rámci Evropské unie. Skupinu V4 vedle Česka a Maďarska tvoří ještě Polsko a Slovensko. Léto vybízí k venkovním piknikům nebo grilování. Zvýšenou pozornost bychom ale v těchto horkých dnech měli věnovat zacházení se surovinami. Doplní mě mluvčí ministerstva zdravotnictví Renata Povolná.
13: Odborníci doporučují věnovat pozornost správnému skladování potravin, dostatečné tepelné úpravě masa a prevenci křížové kontaminace při přípravě pokrmu. Zvláštní pozornost by měla být věnována také drůbežímu masu, výrobkům obsahujícím syrová vejce a potravinám skladovaným při nevhodných teplotách.
12: Zlikvidování bakterií v mase při grilování nám zaručí minimální teplota 70 stupňů po dobu alespoň 20 minut. A teď ještě pohled k nám.
1: Oprava kulturního domu Slavie v Českých Budějovicích vyšla na více než 1 miliardu. Projekt prý nebyl dobře připravený. Proto byla částka asi o 400 milionů korun vyšší oproti původnímu odhadu. Rekonstrukce Slavie začala předloni. Původně měla skončit už loni na podzim. Nakonec to bylo až na konci roku.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
1: Teploty na jihu Čech se taky dnes pohybují kolem 29 stupňů Celsia. Dál u nás bude hlavně polojasno nebo oblačno. Na Šumavě se můžou objevit přehánky a bouřky.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Máme před sebou poslední společnou hodinu. Já jsem rád, že Luci je pořád ještě se mnou tady ve studiu i po zprávách. Luci, prosím tě, když slyšíš sousedy, jo, své, tak co uděláš? Zacpáváš si uši, anebo posloucháš?
14: Jako,
12: U čeho, když slyším sousedy?
0: Dobrý dotaz. U čehokoliv.
12: Tak mě to nějak asi nevadí.
0: Já tady mám totiž jeden velmi zajímavý průzkum, který se týká nás a našich sousedů. Mm-hmm. A jejich špízlování. Jo? A ten probereme hned po prvním hitu v našem pořadu Pravda nebo bullshit.
12: Že já vycházím z toho, že oni vlastně taky slyší mě, že?
0: A při čem?
2: Hit Radio Faktor.

0: Peter Bitch Project na Hit Radio. Za chviličku Imagine Dragons, taky Enrique Iglesias.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A protože byly 2 hodiny odpoledne a je úterý, tak si dáme náš pořad Pravda nebo bullshit. A tentokrát tady mám celkem zajímavé téma.
1: Vědci
0: tvrdí, že 35%, což je tím pádem vlastně jako každý třetí Čech, šmíruje svoje sousedy. Při hádce i při usmířování, řekněme. Je to taková jako telenovela pro nás zadarmo. Tak co? Co si o to myslíte? Týká se vás to nebo ne? Máte to tak, že když slyšíte sousedy, že se hádají, tak že prostě si pustíte televizi víc na hlas a že vám je to jedno a děláte jako, abyste hlavně neslyšeli, a nebo naopak všechno takhle slyšíte a jenom si říkáte, hele, oni se hádají. Ten jí teda, ježišmarja, no co zase proved? A pak to jako rozebírá samozřejmě ještě půlka celého baráku, že jo? Je to takový jako přímý přenos. Tak jak to máte vy? Dejte vědět, 777 937 777.

Hit Radio, mám tady jednu aktuálku. Nebezpečný ozbrojený muž, o kterém jsme vám říkali ve zprávách, tak je dopaden. Teď jsme mohli pocítit takové malé zemětřesení z toho, jak nám spadl kámen ze srdce. Chystáme pro vás podrobnosti, nenechte si ujít zprávy tady u nás na Hit Radio. A to přesně ve tři. Teď Imagine Dragons.

0: Imagine Dragons.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Posloucháte Hit Radio a dneska řešíme to, že
1: vědci
0: tvrdí, že 35% Čechů tak rádi šmírujou svý sousedy. Co vy si o to myslíte? Lucka píše, jasně souhlasím a myslím si, že je to víc než třetina. Minimálně polovina. Dělám to taky. Tomáš píše, hádky, ty poslouchám každý den od sousedů ze 6. patra. Už to máme doma jako malou telenovelu. Občas si otevřeme bramburky a posloucháme, kdo tentokrát vyhraje. Taky dobrý. Tady Pavel tak píše zprávu. My bydlíme v rodinném domě, máme plot a vidím, jak kolikrát sousedi chodí okolo, zastaví se a pak prostě čumí a čumí, co máme nového na zahradě. My jsme občas doma, koukáme na ně z okna, oni nás nevidí a stojí tam, drbou a čumí. Je to česká vlastnost. Taky dobrý. Další zpráva, Zdeněk. Ahoj, bydlím na sídlišti v paneláku ve 4. patře a občas koukám z okna a dívám se do oken ostatních sousedů. Tak doufám, že nemáš dalekohled, Zdendo. Pak už je to jako divný. Ale jo, chápu, no, tak já jsem taky jako kluk ze sídliště a taky si pamatuju, že prostě jsme se takhle jako dívávali a říkali jsme, jo, hele, tamhle ty, no a tak. A teď, aby to nesklouzávalo jenom k tomu jednomu tématu, jo, to nám přece jako nejde. Tady se bavíme jako obecně o tom, jestli otáčíme hlavu stranou a děláme jako, že se nekoukáme a nic neposloucháme, anebo opravdu prostě jako rádi šmírujeme a špízujeme naše sousedy. Pojďte se přiznat, anonymně, veřejně na Hit Rádiu 777-937-777. Mají
1: vědci
0: pravdu, že je to pouze 35% z nás, anebo je to moc velké číslo?

0: Je to na probuzení, ať mi v tom horku neusnete. Flowride a Kesha je 14.23.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Jak to vypadá?
1: Vědci
0: tvrdí, že 35% z nás normálně rádi šmíruje svý sousedy, tak se ptám, jak to máte vy. Tohle je hezká zpráva od Codyho. Hele, mně je teda úplně jedno, co, kde a jak dělají sousedi, ale má přítelkyně říká, hele, vedle v bytě spadne špendlík a už je s hrníčkem na zdi. Taky dobrý. Ahoj, my když jsme bydleli ještě s mojí teď už paní v bytovce a měli jsme se zrovna hodně rádi, tak na nás vždycky přišla zvonit sousedka a pak bylo slyšet jenom, jak rychle pospíchá k sobě do kutlochu. Dneska bydlíme už v baráčku a zase máme dobrou sousedku, která je jako security a vždy, když se něco děje, tak prostě vyleze. Zdraví Roman. Tohle taky dobrý. Čau. My jsme v rodinném domě přejmenovali sousedku na sondu. Protože od rána do večera seděla na balkóně, kouřila a čuměla, co je kde nového. No a samozřejmě, že věděla, i když jsem se vrátil z hospody. A asi tato poslední zpráva, kterou si můžeme dát, tak tato hezky vystihuje. Myslím, že jsme všichni nějak zvědaví. Já, když slyším vedle sousedy, tak mi to potěší, že to není jenom u nás. To znamená, pojďme udělat rezumé. 35% tvrdí vědci. Myslím si, že v tomhle případě
1: vědci
0: jsou úplně, ale úplně mimo a vůbec neví, jak to v Česku chodí, protože jestli my něco jako máme rádi, tak je to špízování vlastních sousedů. Tak nezapomeňte, až dneska večer budete doma, ne že budete potichu, ať už budete dělat cokoliv, protože tím děláte jenom radost vašim sousedům, ať se taky dozví něco novýho, ne?
2: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Mirá.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa,
3: Harley,
4: Tomáš Klus,
3: Xindl X.
4: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
5: Hlavní partneři, Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Tohle není jen festival,
4: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
6: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí!
8: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
10: firmanazážitky.cz.
11: Čtyřkolky Bavorov. Hledáte nový stroj? U nás vám vybereme ten nejvhodnější. Čtyřkolky Bavorov. Zařídíme přihlášení, splátky i odvoz k vám domů. Čtyřkolky vykupujeme a nabízíme protiúčet. Čtyřkolky Bavorov. Specialista na čtyřkolky a pracovní příslušenství. Čtyřkolky@bavorov.cz.
12: Pozor, velká slevová akce v Tedy.
13: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy hýří nápady.
14: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
15: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista.
16: Hit Radio.
17: Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu Faktor.
18: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
19: Matracezahubičku.cz.
7: Hitradio. Hitradio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Takže tady máme hlasovku od Lucie.
2: My když jsme bydleli ještě v bytě, tak nad náma byli takový nahluchlí sousedi a bohužel přes stoupečky bylo všechno slyšet. A jednou tam ten starší pán seděl na záchodě asi a volal no, přes celý byt, volal Hano. A takže se to opakovalo asi 10krát za sebou. A pak říkal Hano, no co, přines mi to ale ťák. Ale bylo to fakt vtipný. Já jsem se ze zdola tak smála, že to určitě nahoře museli přes z toho stoupačky slyšet.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Ella Anderson na Hit Radio ve 14 hodin 37 minut. Dobrá zpráva je, že byl zadržen nebezpečný muž se zbraní. Podrobnosti pro vás chystáme do zpráv přesně v 15 hodin. Zároveň tak jako projíždím, co se děje nejenom u nás, ale taky ve světě. A našel jsem tady teď aktuální informaci, že v Maďarsku zadrželi nějakého chlapa, který měl doma lidské maso, že jedl normálně kanibala v Maďarsku. To je strašný, to je strašný. No na druhou stranu jako v tomhle měřítku, tak už mám pocit, že i ta naše odpolední show snad bude jako normální, teda. No, nevím, takhle. Zase. Budeme se pouštět do velkých teorií. Sami se nechte dneska překvapit, zase s čím přijdou mezi 15. a 18.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na jihu Čech.
2: Dobré odpoledne, faktoráci. I dneska pro jednoho z vás peníze na plnou nádrž zdarma. Stačí, když s námi budete vysílat dopravní zpravodajství přes náš WhatsApp s číslem 724 883 596. No a jestli radši nakupujete, tak si vyhrajte dárkovou kartu do Iggy za 2000.
3: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Faktor.

0: Bude 3:45. Venku už nám zase začíná svítit sluníčko. Ty mraky, které byly celý dopoledne, tak ty pomalu ale jistě půjdou pryč. Stejně tak jako já tady ze studia musím uvolnit místo také naší odpolední show. Ta pro vás i dneska bude mít plnou nádrž zdarma, tak pokud se stanete nebo už jste součástí naší dopravní hlídky, tak opět máte šanci dneska mezi 15. a 18. Co stihneme ještě do 15. hodiny zitu? Welshly Arms, Leony nebo taky Timbaland ve spojení s One Republic mimochodem budou mít koncert o víkendu v Česku. Já vám tenhle týden budu rozdávat lístky, ale ještě jsem vám to prej neměl říkat. No, tak je to venku, tak se máte na co těšit. Já se na vás budu těšit zítra, já jsem Jirka Pelnář a ve 12 nám zítra společně začnou srdcovky.
1: Zlato, musím si vyčistit hlavu. Pojedu se projet autem.
2: Tak si nezapomeň přepravku na ty kytky a květináče, co si koupíš.
3: Vždy je důvod navštívit zahradní svět Melo v Protivíně pro velký výběr trvalek, trav, solitérních stromů a venkovní keramiky. Nebo ve Strakonicích? Tady se můžete rozmazlit spoustou rozkvetlých květin, úžasnými bytovými vůněmi, ale hlavně vynikající zmrzlinou. Zahradní svět Melo. Protivín a Strakonice.
4: Zveme vás na výstavu stabilních motorů, parních strojů a staré techniky. Umeleme třeba obilí na šrot a na mouku, oloupáme kukuřici a děti si mohou nafouknout balónky na starém hospodském kompresoru. Raritou je parní stroj, který pohání flašinet. 27. června od 13 hodin na hřišti v Ločinicích. Občerstvení i hudba zajištěno. www.ločinice.cz nebo Facebook.
5: Léto patří otáčivému hledišti v Českém Krumlově. Přijďte si užít jedinečné divadelní večery pod širým nebem na výjimečné scéně uprostřed zámecké zahrady. V programu nechybí ani festival Jižní sféráz, který přinese českou premiéru hudebního hitu Malý princ od oscarové skladatelky Rachel Portman. Oblíbený příběh známý po celém světě nabídne velkolepou podívanou pro celou rodinu. Vyberte si svůj letní večer na otáčivém hledišti. Vstupenky najdete na www.otáčivéhlediště.cz.
6: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
7: Klikni!
8: Tady Míra z Mironetu a nesu ti letní pecku!
7: Co to je?
8: Minecraft Explorers od Ravensburgeru. Karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy.
7: Ideální na léto s kámošema.
8: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček.
7: Tak to beru.
8: Když hry, tak Mironet.
9: Mami, já tam chci taky.
10: A kam?
9: Přece na zoohrádky a dětský den do Zoo Dvorec. V neděli 28. června od 11. A víš co? Můžem vyhrát vstupenku pro 4 osoby zdarma. O jednu se soutěží na Instagramu Zoo Dvorec a o druhou na Facebooku Zoologická zahrada Dvorec u Borovan oficiální stránky.
11: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
12: Hit Radio.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Policie informuje o dvou nehodách, které už se zřejmě jen došetřují. Jedna se stala na silnici 173 u Radomyšle, když jedete na Rojice u Prahlingra. Havárka osobáku a autobusu, tak ještě chvíli radši bacha a opatrně i v obci Červená na Písecku. Tam se srazili nákladák s osobákem. Přeju šťastnou cestu, buďte opatrní a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Pohodu na cestách vám přeje autoservis Karlín České Budějovice. Nadstandardní servis za standardní ceny. www.autoservis-karlin.cz. Těšíme se na vás.
2: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj.vhtp.cz.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
5: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5 tisíc korun.
4: A dárek je váš, tak ušetřete s
6: tisku levně CZ.
7: Náplně hned.
8: Klikni! Co frčí tohle léto?
9: Ravensburger karetní hry. Minimum pravidel, maximum zábavy.
8: Ideální na prázdniny.
9: Doma, venku, na dovče.
8: Beru!
9: Když hry, tak Mironet.
10: Mami, proč máme všechno od konceptu?
11: To jen se zeptej tatínka.
12: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
13: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
14: On air.
15: Online.
14: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
16: Máme 15 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Policie dopadla ozbrojeného muže, který dnes směřoval na učiliště v Čelákovicích u Prahy. Zásahovka ho dopadla krátce před 14. hodinou v pražských Strašnicích. Muž je držitelem zbrojního průkazu, žádnou zbraň ale nemá oficiálně registrovanou. Co ho vedlo k dnešnímu jednání, teď zjišťuje policie. Bezmála 98% zájemců o studium na střední uspělo v prvních dvou kolech přijímacího řízení. Jde o zhruba 137 tisíc školáků. Výsledky druhého kola najdou žáci ode dneška v elektronickém systému DIPSY a zveřejní je také školy. Opět se budou měnit maximální ceny pohonných hmot určené státem. Nafta zítra zlevní a prodávat se bude nejvýš za 36,40 za litr. Benzín půjde naopak o něco nahoru a za litr dáme maximálně 40,60.
14: Fotbalový servis.
16: Poslední utkání základní skupiny před sebou má český fotbalový nároďák na mistrovství světa v Americe. Dopoledne tým odcestoval z Dallasu do mexické metropole, kde se bude hrát na slavném aztéckém stadionu. A podmínky rozhodně nebudou příznivé. Stadion totiž leží v nadmořské výšce zhruba 2200 metrů. Po dvou kolech mají Češi na kontě jediný bod. Nejprve prohráli 1-2 s Koreou a poté pouze remizovali s outsiderem Jihoafrickou republikou 1-1. Případné vítězství nad Mexikem by našim dalo jistotu postupu. Remíza by jim stačila pouze při schodě řady dalších výsledků. Utkání na aztéckém stadionu začne ve středu v 19 hodin tamního času, což pro nás znamená budíček ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno.
0: Mrkneme ještě na počasí. Zítra u nás doma na jihu převážně jasno, na Šumavě odpoledne až oblačno, s přeháněkou jen vzácně, teploty na horách 24 až 27, jinak 28 až 31.
14: Hit Radio Faktor.
0: Dobré odpoledne, faktoráci, po 15. hodině vás zdraví Jana. Máte se dobře? Doufám, že ano. A jestli ne, tak se pokusím udělat všechno pro to, abych vám odpoledne zpříjemnila. Pro jednoho z vás peníze na plnou nádrž, pro dalšího poukázka do Iggy za 2000, spoustu zajímavých informací a ještě víc skvělých hitů. Začínáme s Lady Gaga.

Stressed Out a 21 Pilots na Hitrádiu Faktor. Ještě jednou dobré odpoledne, faktoráci, a teď potřebuju vaši pomoc, i když myslím si, že v tomhle případě si můžeme pomoci navzájem. Před námi je konec školního roku a my jsme včera doma řešili s Emou, co dát paní učitelce. Já vím, že se nosí kytka, bomboněra, ale pamatuju si jednu paní učitelku, kterou jsem potkala loni před školou. Ta byla ověšená těma pugetama, takže mi bylo až líto, protože je to vlastně hrozná škoda. Neříkám malá kytička, jo, děláme to prostě tak, ale jaký jiný nápad? Mě napadla třeba poukázka elektronická na knihu, aby si mohla paní učitelka vybrat. Nevím, jestli se hodí, aby devítiletý dítě nosilo do školy víno, asi ne, ale budu ráda, když mi dáte vědět vy, jaký máte tip. Klidně poprosím i učitele, jestli někteří teď poslouchají, aby se ozvali, co byste chtěli, jo? Určitě se k tomu ještě vrátíme. Náš WhatsApp má číslo 724 883 596 nebo nám napište přes sociální sítě, je to úplně jedno. Teď si dáme půlnoční hřích Krištofové.

0: Costa Pable a to byla Sia na Hitrádiu Faktor. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, teď jdu čerpat z našeho WhatsAppu. Napsal nám Vojta, že jel po D3 ve směru na Budějce a že u Plané nad Lužnicí potkal cestáře, kteří sekají trávu, že si tam máte dávat pozor, že samozřejmě jedou pomalu, no to je v pořádku, aspoň to stihnou všechno pořádně uklidit. Vojto, moc díky za zprávu, všem šťastnou cestu a připomínám nám, že to, že s námi vysíláte přes náš WhatsApp s číslem 724 883 596 vám může přinést peníze na plnou nádrž. Podívejte se klidně na náš web, tam máte podrobnosti, ale nehledejte v tom nic složitého. Stačí poslat zprávu z dopravy a jste ve hře.
1: Všem řidičům přejeme bezpečnou jízdu a šťastný návrat domů. Mach Motors, autorizovaný prodejce vozů Omoda a Jayco.
2: Navštivte rodiště Jana Žižky z Trocnova a zažijte středověk na vlastní kůži. Archel Skanzen Trocnov nabízí interaktivní zážitek pro děti i dospělé. Prozkoumejte Zemanský dvorec, osadu, památník i naučnou stezku. Navíc jsme pro vás otevřeli i nové návštěvnické centrum. Všechny akce a info na novém webu archelskanzentrocnov.cz.
3: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu. www.elvaprofi.cz. Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
5: Taky nechcete končit léto větou?
6: To zase nějak uteklo, viď?
5: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
7: Mami, ten Superland byl boží.
8: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
9: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
10: Z tohohle tandemovýho se skoku budu žít fakt ještě dlouho.
11: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
12: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
11: Romantika.
12: Sportáky.
11: Zábava pro děti a mnohem víc.
12: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
13: Firma na zážitky.
11: CZ.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
17: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Totální výprodej v zahradnictví z pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
19: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

The Fade of Ophelia a Taylor Swift na Hitrádiu Faktor, 15:30, hezké odpoledne. Ptala jsem se vás, co dát učitelce nebo učiteli na konci školního roku, protože za mě z těch kytek už musí být někteří vyřízení, protože vemte si, že jsou ještě alergici třeba. A přišlo mi podle vašich zpráv, že hodně z vás letos pojede na praktičnost. Martina píše, že se jako třída skládají na poukázku, protože si paní učitelka vybere sama. Petra zase psala, že dávají kvalitní kávu a ručně napsané přání od dětí, protože to má podle ní větší hodnotu než drahý dárek. A pozor, přihlásil se i učitel Petr. Já bych si přál hlavně žádné velké dary, ideálně kafe, čaj, poukázku do knihkupectví nebo něco praktického. A úplně nejlepší je, když se třída domluví na jednom společném dárku. Dává to smysl, za mě rozhodně. Moc díky Faktoráci za to, že jste se se mnou podělili a připomnělo mi to i soutěž, ve které se zase já podělím s váma, protože je to vlastně na podobné téma. Po 16. hodině budeme soutěžit o dárkovou poukázku do IGY za 2000 korun, tak zůstaňte naladěni a teď si poslechněte Cranberries.

0: Good Reason se Robin Schulz a Fastboy na Hit Radio Faktor. Hezké úterý všem. V Budějcích se hodně řeší lokalita u Špačků a plánovaná silnice s mostem přes Malši. Ta se objevila v návrhu nového územního plánu a vyvolala velký odpor, protože jde o místo, které spousta lidí bere jako kus přírody, klidu, sportu a procházek u vody. Podle iDnes radnice návrh projektantů smetla a silnice přes Tůně u Špačků vést nemá. Jenže územní plán jako celek se bude ještě veřejně projednávat a to je velice důležitá informace pro vás, pro všechny, které zajímá, jak to tady v následujících desetiletích bude vypadat. Jestli se chcete vyjádřit k novému územnímu plánu, tak určitě přijďte ve čtvrtek od 16 hodin do Slávie. Jedná se o dopravu, zeleně, nové stavby. Máte jedinečnou šanci se ozvat, protože územní plán to není něco do příštího roku, to je něco pro naše děti. Tak jim to tady udělejme hezký.
1: Dopravní hlídka Hit Radia Faktor. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích jižních Čech? No přece ty! Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 724 883 596. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio Faktor. Tvůj parťák na silnicích jižních Čech.
2: Všem řidičům přejeme bezpečnou jízdu a šťastný návrat domů. Mach Motors, autorizovaný prodejce vozů Omoda a Jayco.
3: Jak dobře znáte řeč kutilů? Tento týden to můžete zjistit na Hit Radio Faktor. Každý den rozdáváme voucher v hodnotě 2000 korun do Unihobby Jindřichu Hradec. Stačí poslouchat naše vysílání mezi 9 a 12, dovolat se do studia a správně odpovědět na soutěžní otázku. Podrobnosti najdete na našem webu hitradiofaktor.cz.
4: Scháníte trafo? VDčko, sviňák, šukalku, čerti lejno nebo flexu? Všechno máme.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a to i online.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je

0: Limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
1: EU Autoservis umí i rychlo servis. Olej brzdy přezouvání, uděláme na počkání. Opravy my máme rádi, pojišťovny jsou hej!
2: Hej,
1: kamarádi!
3: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři všech pojišťoven. www.euautoservis.cz.
4: Zažijte nový cirkus v kulisách jednoho z nejkrásnějších českých měst. Druhý ročník festivalu Cirkusové meandry promění od 24. do 26. června celý Český Krumlov v magické jeviště. Čeká vás unikátní akrobatická show mezi nebem a řekou i opener představení Cirkla Putika zcela zdarma. Zajistěte si lístky do Šapito včas, počet míst je omezen. Veškeré informace na cirkusovemeandry.cz.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky Štýl.
10: Záruční i pozáruční servis Štýl.
9: Když chcete budějící štýl, tak jedině Daniel Anderle Štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle Štýl.
11: Hit Radio Faktor.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

lidi hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí.

0: Bring Me to Life a Evanescence na Hit Rádiu Faktor. Budou 4. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, vyrážíme k Vacovu. Pozor na silnici 171 u Miřetic. Tam se řeší nehoda osobáku, který narazil do domu. Je to bohužel se zraněním. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Opatrně i v Dačicích, tam se srazily dva osobáky. Je to u truhlářství F. Hanet, konkrétně ji, když to vezmu u Dolních Němčic. A pozor do třetice i v ulici Nádražní v Písku, tam havaroval osoba, který už je to naštěstí bez zranění. Přeju šťastnou cestu, faktoráci, buďte opatrní a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Léto na zámku Blatná letos otevírá velká představení pod hvězdami. Už začátkem července vás čeká operní gala koncert Štefana Margity, komedie o lásce s Karlem Rodenem a Janou Krauzovou, oblíbené představení Vše o mužích divadla Studia 2 i legendární Šíleně smutná princezna přímo na místě, kde se natáčela. Zažijte kulturní léto na zámku Blatná. Počet míst je omezený. Vstupenky na zámek@blatna.cz.
2: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Hledáte místo pro rodinnou oslavu, svatbu, firemní večírek nebo dobrý oběd? Přijeďte do penzionu u Černého čápa v Horní Lhotě u Lásenice. Nabízíme poctivou domácí kuchyni, denní menu a také příjemné ubytování. To vše v krásném prostředí u řeky Nežárky. Penzion u Černého čápa. Místo pro vaše zážitky i výjimečné okamžiky.
4: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
5: To jen se zeptej tatínka.
6: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
10: Máme 16 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkartová. Pro křišťálový globus si letos v Karlových Varech přijede francouzská herečka Juliette Binoche a americký herec Dustin Hoffman. Cenu za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii převezmou na Mezinárodním filmovém festivalu, který proběhne od 3. do 11. července. Cenu prezidenta pak získá americký herec Jeffrey Wright. Ministr zdravotnictví Vojtěch podporuje zákaz prodeje energetických nápojů dětem do 16 let. Dnes to uvedl na síti X. Pravidelně je podle něj konzumuje skoro 70 tisíc českých dětí ve věku od 11 do 15 let. Ve sněmovně už podle něj vzniká návrh na tuto regulaci. V Českém Švýcarsku začal platit noční zákaz vstupu do lesů. Kvůli suchu je v Národním parku zvýšené riziko vzniku požárů. Víc šéf hasičů Martin Laníček.
11: Samozřejmě problematika Národního parku je velmi specifická. Činíme tam nějaké specifické úkony. Udělali jsme poměrně velký skok v technickém vybavení jednotek požární ochrany, jsou to čtyřkolky a tyto a především velkokapacitní hašení za pomocí vrtulníků. To se dneska ukazuje jako nejefektivnější nástroj zdolávání požárů v takto složitém přírodním prostředí.
10: Nad parkem navíc pravidelně létají drony s kamerou. České i zahraniční tenistky podpořily Markétu Vondroušovou, která dostala v pondělí od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu 4letý zákaz činnosti. Prý proto, že loni neodevzdala vzorek při dopingové kontrole. Za Vondroušovou se postavil i Český tenisový svaz nebo bývalý fedcupový kapitán Petr Pála.
0: Počasí, asi to víte, co nás čeká. Zítra to teprve vypukne, jo. Tady to byl jenom trénink na horko. Od zítřka úplně jasno, nebe bez mráčku, bez srážek a teploměry ukážou víc než 30.
8: Hit Radio Faktor.
0: Dobré odpoledne všem přeje Jana a pozor, za chviličku bude ve hře dárková poukázka do Iggy za 2000 korun. Takže jestli ji chcete vyhrát, poslouchejte dobře, protože přibližně za 3,5 minuty v našem éteru začne zpívat Måneskin. A to bude signál pro vás, abyste mi zavolali na číslo 38 901 143 a nakupovali za DAX.

0: Fiesta Måneskin na Hit Rádiu Faktora. To byl signál pro vás, kteří chcete získat dárkovou kartu do IGI centra v Českých Budějovicích za 2000 korun. Ta karta je taková kouzelná, ona funguje jako platební karta a její držitel si může vybrat přesně to, co mu udělá radost. Jo? Dá se použít ve většině obchodů a provozoven, takže je jedno, jestli to bude móda, nějaký jídlo, kino, saunový svět. Je to dárek, který nabízí nekonečné množství možností. Jako třetí se na telefonní číslo k nám do studia dovolala Leona. Leono, přeju krásné odpoledne.
1: I vám krásné odpoledne.
0: Leono, zeptám se tě, máš děti?
1: Ano, mám dvě.
0: Takže určitě taky řešíš, co jim přibalíš v pátek k těm deskám na vysvědčení pro paní učitelku, že jo?
1: Jo, už máme připraveno.
0: Ne, takhle jste šikovní, jo. A co jste teda připravili, prosím tě, já trošku pořád tápu v tom.
1: My máme svíčku, máme oříšky, máme nějakou dobrotu na zub, kafe a tak, no.
0: Tak to je krásný. Leono, ty si můžeš v IGI vybrat, co chceš, třeba i oříšky, něco na zub, kafe nebo svíčku, protože si vyhrála dárkovou kartu na 2000 korun.
1: To je skvělý, děkuji moc.
0: Není vůbec zač, moc gratuluju a přeju ti klidný prázdniny.
1: Taky přeju.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Faktoráci, slyšeli jste to sami? Takhle je to jednoduchý, stačí, když se ve správný čas dovoláte na naše číslo. Dárkové karty do IGI rozdáváme až do konce týdne. A jestli stejně jako já tápete, co dát učiteli a jestli si třeba žáci řekli, že dají něco hromadně, tak zrovna tady ta karta do IGI mi přijde jako ideální řešení.

0: Are You With Me, Chainsmokers a Coldplay na Hit Radio Faktor. Jdeme na silnice. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, tvoříte ho s námi, za což vám moc děkuju. Teď vyrážíme na silnici 22 k Hornímu Poříčí.
1: Ahoj, tady Ondra, aktuální nehoda, silnice mezi Katovicemi a Českými Hošticemi. Ano, je tam auto ve škarpě, je to tam hodně dlouho, se zraněním. Tvoří se kolony, ano, tvoří se velké kolony. Teď tam jeli policajti, je to opatrně, až se vám jedle stane a dávajte na sebe pozor, tak o tom dopadá, když jezdí nějaký lidi jako okřešové.
0: Díky moc, Ondro, přeju vám šťastnou cestu, ať dorazíte v pořádku do cíle. A ještě jedna dopravní nehoda, která se stala před chvílí v Budějcích. Křižovatka Nerudova Pražská, tam se ťukly dva osobáky, to už se naštěstí obešlo bez zranění. Šťastnou cestu všem a pro jistotu, kromě naší linky 800 801, připomínám i náš WhatsApp 724 880 596 každý den pro jednoho z vás, který s námi tvoří nejlepší dopravní servis na jihu Čech, poukázka nebo respektive peníze na plnou nádrž zdarma.
2: Všem řidičům přejeme bezpečnou jízdu a šťastný návrat domů. Mach Motors, autorizovaný prodejce vozů Omoda a Jayco.
3: Leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
4: Sunex.
3: Sunex.
4: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
5: Všude dobře, domo nejlíp. Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushymakerem Domo. Trendy přichází, buď u toho. Co je domo, to se počítá.
6: Vidět korunovační klenoty z bezprostřední blízkosti? V klášteře Borovany to jde. Do 29. července vás čekají mistrovské repliky svatováclavské koruny, žezla i jablka a příběhy panovníků i tajemství klenotů, které jinde neuslyšíte. Přijďte se přesvědčit. Borovansko.cz.
7: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa.
7: Mirá.
8: Rybičky.
7: Migové.
8: Jdeme na Hrady.
7: 8 hradů.
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa.
7: Harley.
8: Tomáš Klus.
7: Xindl X.
8: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
9: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
7: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
8: www.hrady.cz.
10: Léto patří otáčivému hledišti v Českém Krumlově. Přijďte si užít jedinečné divadelní večery pod čirým nebem na výjimečné scéně uprostřed zámecké zahrady. V programu nechybí ani festival Jižní sféráz, který přinese českou premiéru hudebního hitu Malý princ od oscarové skladatelky Rachel Portman. Oblíbený příběh známý po celém světě nabídne velkolepou podívanou pro celou rodinu. Vyberte si svůj letní večer na otáčivém hledišti. Vstupenky najdete na www.otáčivéhlediště.cz.
11: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
12: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
13: Čím více jezdíte, tím méně platíte. To je IDSka. Nový integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Cestujete každý den do práce nebo do školy? Pak právě pro vás je určeno nové předplatné jízdné, které vám může cestování výrazně zlevnit. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Na Hitradiu Faktor Divoký byl. Kluci vystoupí v sobotu v Krumlově a na našem Instagramu běží soutěž o vstupenky. Teď ale další tipy. Kam vyrazit? Český Krumlov od středy do pátku ožije festivalem cirkusové meandry. V městském parku, ulicích i kolem Vltavy uvidíte nový cirkus, akrobacii, pohybové divadlo, workshopy, průvod i open air show. Program začíná ve středu a ve čtvrtek v 9, v pátek v 10 a většina venkovního programu je zdarma. Od pátku do neděle můžete vyrazit na lovecký zámek Ohrada u Hluboké, kde budou ohradské národní myslivecké slavnosti. Čekají vás dravci, lovečtí psi, vábení jelenů, zvěřinové a rybí speciality i nedělní program hlavně pro děti. A jestli máte doma šustákovku, kterou jste se báli vyhodit, v pátek od 6 večer ji vemte na střechu Budějc. Bude tam retro party s DJem, silent disco, drinky a výhled na večerní Budějce. Vstupné je 99 kaček, ženy v retro kostýmu to mají zadarmo a k tomu dostanete welcome drink.
1: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Are You With Me a Lost Frequencies na Hit Radio Factor. Je tady vodácká sezóna a na vodě člověk zjistí spoustu věcí. Třeba, že suchý spacák je luxus, pádlo není samozřejmost a že kamarád, který říká, já to tady znám, většinou končí první ve vodě. A přesně na takové vzpomínky se teď ptáme v naší soutěži Terapie venkem. Napište nám na webu Hit Radio Factor svou nejlepší, nejvtipnější nebo nejdobrodružnější vzpomínku na dovolenou na vodě. Může to být první voda s dětmi, plavba s partou, bouřka uprostřed řeky, ztracený pádlo nebo romantika na palubě. Je to jen a jen na vás. Autor nejzajímavějšího příběhu vyhraje poukázku na nákup vybavení značky Helly Hansen za 7000 korun na forcamping.cz. Takže jestli máte historku z vody, která se u vás doma vypráví dodnes, pošlete nám ji přes soutěžní formulář na hitradiofaktor.cz.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
5: Zapomeň na všední mumraj, Bantaj. Naplň své touhy po okraj, Bantaj. Buď silný jako samuraj, Bantaj.
6: Vyhlášené thajské masáže Bantaj. Poukaz na thajskou masáž. To nejlepší poděkování pro učitele vašich dětí. Informace na ban-thai.cz. Poznej, jak vypadá ráj. Bantaj.
7: Poslední vlna vstupenek na Food Fest 2026. Nenech si ujít největší ročník v historii festivalu. 44 interpretů na 4 stagech. Dimitri, Tři sestry, Harley, Ben Cristoval, Pokáč, Olympic, Valda Gang, Panoptiko, René Dank a další. 17. a 18. července v Želči u Tábora. Více info a vstupenky na foodfest.cz.
8: Jedna krátká zastávka, tisíce dobrých důvodů. V prodejnách Travel Free na vás čeká svět plný překvapení. Ikonické značky, unikátní sortiment a radosti, které jinde nenajdete. U nás vždy objevíte něco navíc. Travel Free, vyplatí se zastavit.
9: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí

0: míst je omezen. Veškeré informace na cirkusovemeandry.cz.
1: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Faktor.
2: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
3: Matracezahubičku.cz.
1: Hit Radio Faktor.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Grace Kelly a Mika na Hit Radio Faktor bude 5. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Připomínám, že na silnici 22 mezi Katovicemi a Střelskými Hošticemi u Horního Poříčí skončilo auto ve stromě. Na místě jsou záchranáři, projíždějte opatrně. Bacha i v Budějcích, křižovatka Nerudova Pražská, tam se ťukly dva osobáky. A ještě chvíli pozor u Dolních Němčic, u Dačic, kde se taky řeší kolize dvou osobáků. Šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Pohodu na cestách vám přeje autoservis Karlín České Budějovice. Nadstandardní servis za standardní ceny. www.autoservis-karlin.cz. Těšíme se na vás.

0: I taky na www.levnězčiny.cz.
1: Hit Radio. Na vodě není signál, není klid, ale je tam život. A přesně ten si letos zasloužíš. A tví děti taky. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
3: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
6: Je 17 hodin, českobudějovické aktuality a Bára Kurkartová. Veřejné projednání návrhu územního plánu Českých Budějovic a jeho vyhodnocení z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území se uskuteční ve čtvrtek 25. června od 16 hodin v kulturním domě Slávie.
7: Samozřejmě k dispozici bude ten zpracovatelský tým, jeho zástupci, kteří napřed představí ty základní myšlenky toho územního plánu, jak to město vidí, jak moderně bychom ho chtěli v budoucnu budovat, a následně se mohou ptát, mohou pokládat dotazy a bude tam samozřejmě také jakýsi návod, jak podat třeba připomínky k tomu územnímu plánu, které mimochodem je už možné podávat teď, protože třeba na těch webových stránkách UPCB i na úřední desce visí formulář, který je předepsaný pro podávání připomínek, které se mohou podávat do 10. července tohoto roku.
6: Vysvětlil náměstek primátorky Lubomír Bureš. Veřejnost může své podněty uplatnit písemně, elektronicky nebo prostřednictvím datové schránky. Až do konce září můžete na různých místech Jihočeského kraje obdivovat venkovní instalace festivalu Umění ve městě.
8: Umění ve městě přináší do veřejného prostoru nové sochy a pro letní sezónu vždycky je toto krásné odzvláštnění našeho města. A pro mě nejkrásnější je třeba ten krásný kulatý koláček, jak mu říkám, před Sláví, anebo ti rytíři na náměstí, kteří si povídají.
6: Prozradila primátorka Dagmar Škodová-Parmová. Témat letošního 19. ročníku je křehkost. Reflektuje zranitelnost přírodních i společenských vztahů, potřebu péče, pozornosti a citlivějšího vnímání světa. Umělecké intervence vstoupí do dialogu s městem, krajinou i každodenním životem kolem jdoucích.
9: Počasí je jasná věc, zítra bude jasno, přeháníky snad nehrozí a teploměry ukážou víc než 30 stupňů.
4: Hit Radio Faktor.
9: Hezké úterní odpoledne všem přeje Jana. Na Hit Radio Faktor nás v této hodině čeká další nadělování peněz. Jednomu z vás pošlu peníze na plnou nádrž zdarma. Pokud s námi vysíláte dopravní zpravodajství přes WhatsApp, tak buďte ve střehu, třeba zavolám právě vám. Teď už ale na mě volají interpreti, kteří jsou v playlistu. Dáme si Ray Daltona a taky Nickelback.

Blood Running, Ray Dalton a Hit Radio Faktor. Zdravím všechny i na Strakonicko. V sobotu budu vysílat živě z Blatné a přiznávám, že pro mě to bude srdcovka. Jednak jsem ze Strakonic, Blatnou znám jako svoje boty. A můj děda kdysi naspíval dechovkovou píseň Blatenské růže, jakože fakt. Takže když Blatná otevírá nové Rozárium Jana Béma, chápete, že tam prostě musím bejt. Rozárium připomene slavného českého šlechtitele růží Jana Béma, jehož růže se před víc než 100 lety proslavily i za hranicemi a teď se symbolicky vracejí domů. Nové místo vzniklo pod domovem pro seniory na třídě TG Masaryka a najdete tam stovky růžových keřů, lavičky i prostor pro setkávání. Slavnostní program začne v sobotu v 2:30, hlavní část v 2:30 a Hit Radio Faktor bude vysílat přímo z Blatné mezi 14. a 16. hodinou. Tak se za mnou určitě zastavte.

0: Retired a Anastasia na Hitrádiu Faktor. Jdeme na silnice. Teď to ale trošku odlehčíme. Jeden řidič byl včera docela vyděšený, před půlnocí projížděl z Trunkovice nad Blanicí a tam viděl chlapíka, který běhal kolem velkého ohně ve tvaru pyramidy s hadrem a o auto měl opřený karton s velkým nápisem RIP. Na místo přijela policie a ten muž jim řekl, že takhle relaxuje, že si čistí hlavu. Je to samozřejmě způsob, ale možná je lepší zvolit nějaký jiný, abyste zbytečně neplašili ostatní. Přeju vám šťastnou cestu a připomínám, že už za chviličku zavolám jednomu z vás a dám mu peníze na plnou nádrž zdarma. Stačí, pokud s námi vysíláte dopravní zpravodajství přes WhatsApp s číslem 724 883 596.
1: Všem řidičům přejeme bezpečnou jízdu a šťastný návrat domů. Mach Motors, autorizovaný prodejce vozů Omoda a Jayco.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen pro spánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
5: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
4: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
5: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
4: Když repráky, tak Mironet.
5: Klikni dvakrát.
6: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká právě teď v Popeyes.
7: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
9: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
10: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
1: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Rádiu Faktor Eva Farná a Miraj. Vzpomeneš si, všem přeju hezké odpoledne a v pravidelném čase jednomu z vás pošlu peníze na plnou nádrž zdarma. K těm se můžete jednoduše dostat i vy, stačí, když s námi vysíláte dopravní zpravodajství přes náš WhatsApp. Ten má číslo 724 883 596 a dneska s námi vysílala i Lenka, tak ji zkusíme zavolat.
1: Ano, prosím.
0: Jana Křížová, Hit Radio Faktor, dobrý den. Dovolala jsem se Lence?
1: Dobrý den, ano.
0: Leni, tušíte, proč vám volám takhle v podvečer?
1: Popravdě řečeno trošku tuším, protože jsem vám dneska nahlašovala dopravní nehodu těsně před Přeboním, kdy auto vyjelo z vozovky a celou situaci zachraňoval muž v bílém autě, čímž bych mu vlastně chtěla toto chvíli moc poděkovat.
0: Leni, a tahle informace vám vynesla peníze na plnou nádrž, protože my celý měsíc odměňujeme posluchače či posluchačky, kteří s námi vysílají a posíláme jim peníze. Co na to říkáte?
1: No, tak to je skvělý, tak to moc rád děkuju.
0: Není vůbec zač, já děkuju za to, že jste součástí naší dopravní hlídky a přeju hezký den.
1: Děkuju. Naschranou.
0: Naslyšenou. Faktoráci, zítra můžou být peníze vaše, stačí, když budete vysílat s námi, stejně jako Lenka, pro jistotu opakuju číslo na WhatsApp 724 883 596, můžete posílat hlasovky, můžete psát, je to jen a jen na vás.

0: Espresso macchiato.
1: Na Hit Radio Faktor Tommy Cash a Espresso macchiato. Já se s vámi loučím, ale podíváme se na to, co nás čeká zítra. Je den, kdy si máme vzít pauzu na oběd, takže ne, že budete jíst u počítače nebo někde u ponku. Chtělo by to vypnout a vyrazit, v klidu se najíst jako člověk. Jako dezert doporučuju pralinku, protože je den pralinek. Jak to budete slavit, to už je na vás. Já vám přeju hezký zbytek dne a zítra ve 3 se budu těšit.
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa,
2: Mirá,
3: Rybičky,
2: Migové,
3: jdeme na Hrady.
2: 8 hradů,
3: 8 víkendů,
2: muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa,
2: Harley,
3: Tomáš Klus,
2: Sindel X.
3: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Tohle není jen festival,
3: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
6: Zlato, musím si vyčistit hlavu. Pojedu se projet autem.
7: Tak si nezapomeň přepravku na ty kytky a květináče, co si koupíš.
8: Vždy je důvod navštívit zahradní svět Melo v Protivíně pro velký výběr trvalek, trav, solitérních stromů a venkovní keramiky. Nebo ve Strakonicích? Tady se můžete rozmazlit spoustou rozkvetlých květin, úžasnými bytovými vůněmi, ale hlavně vynikající zmrzlinou. Zahradní svět Melo. Protivín a Strakonice.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
10: Vinetu!
11: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
12: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
13: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
15: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé chalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená chalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
16: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
17: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
18: Mami, mami, já tam chci taky.
1: A kam?
18: Přece na zoohrádky a dětský den do Zoo Dvorec. V neděli 28. června od 11. A víš co? Můžem vyhrát vstupenku pro 4 osoby zdarma. O jednu se soutěží na Instagramu Zoo Dvorec a o druhou na Facebooku Zoologická zahrada Dvorec u Borovan oficiální stránky.
19: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
8: Hit Radio Faktor.
5: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: dnešní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Taky tady máme hlasovku od Lucie.
2: My když jsme bydleli ještě v bytě, tak nad náma byli takový nahluchlí sousedi a bohužel přes stopečky bylo všechno slyšet. A jednou tam ten starší pán seděl na záchodě asi a volal přes celý byt, volal Hano. A ano, tak se to opakovalo asi 10krát za sebou. A pak říkal, Hano, no co, přines mi to ale děk. Bylo to fakt vtipný. Já jsem se ze zdola tak smála, že to určitě nahoře museli přes z toho stoupačky slyšet.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Zůstávejte dál opatrní na Jindřichohradecku. Následky po nehodě se odstraňují na příjezdovce do Dačic směrem od Wolfířova. Odpoledne se tam srazila dvě osobní vozidla. Pokud víte o jiné komplikaci v dopravě na jihu Čech, volejte k nám na číslo 800 800101.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
5: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
4: A dárek je váš, tak ušetřete s tisku.cz.
6: Náplně hned.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
7: Letní slevy právě odstartovaly.
8: Zažij léto naplno!
7: Když zábava,
8: tak Mironet.
7: Klikni dvakrát.
9: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
10: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
11: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv pro Lucie Daňková. Ministerstvo financí umožní objednávky v druhé emisi státních dluhopisů pro občany na konci srpna. V první emisi je možné takzvané dluhopisy republiky objednávat do půlnoci z neděle na pondělí. Emise bude vydána 15. července. Prezident Petr Pavel podal k ústavnímu soudu kompetenční žalobu ve sporu o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře.
13: V této žalobě žádám ústavní soud, aby deklaroval, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu. Aby uložil vládě nevytvářet prezidentovi administrativní ani jiné překážky při výkonu jeho ústavních pravomocí. Aby stanovil povinnost vládě poskytnout prezidentu republiky veškerou součinnost. Jsem rád, že období dohadování je u konce a ve věci bude jednat ústavní soud. Budu plně respektovat jeho rozhodnutí, ať už bude jakékoliv.
12: O případném přednostním projednání rozhodne plénum, tedy sbor všech ústavních soudců a soudkyň, sejde se zítra. Evropu trápí vlna veder. Itálie kvůli vysokým teplotám vyhlásila nejvyšší stupeň varování pro 15 měst a na severu země lidé hlásili také výpadky proudu. V bezmála celém Španělsku pak platí výstraha před horkem a v Portugalsku očekávají teploty blízké rekordům. Vedra si už ve Francii od minulého čtvrtka vyžádala životy 40 převážně mladých lidí, kteří hledali úlevu koupáním a utopili se. Dnes večer budeme znát vítěze ankety Zlatá hokejka. Vyhlášení proběhne v Pražském divadle na Vinohradech. Do závěrečného třetího kola hlasování postoupilo 9 hráčů z NHL, včetně osminásobného vítěze ankety Davida Pastrňáka z Bostonu a hvězda extraligových Pardubic Roman Červenka.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
12: Noc většinou jasná, do rána 17 až 13 stupňů a zejména v údolích chladněji, dokonce pouze 10. Přes den slunečno, nejvyšší teploty 28 až 33 na severovýchodě, do tropické hodnoty 30 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 20. Vítr slabý proměnlivý nebo ze severních směrů.
14: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině, s vámi Kateřina Pechová. Doufám, že to vedro ještě zvládáte, je to příšerný, já vím, ale to vydržíme, je léto, tak to zvládneme. A k tomu ty nejlepší hity z 80., 90. a milénia. No a kým jiným to odstartovat, než skupinou Lucie. Černí anděle právě teď.

Sagabona con Johnny Wayne. Sagabona.

Song z roku 1990, Bakerman, Laid Back, právě teď v éteru Hit Rádia. Prosím vás, jak si čistíte hlavu? Já doufám, že nějak bezpečně, protože jedno velmi kuriózní čištění hlavy proběhlo teď v jižních Čechách na Strakonicku. Tam projížděli auta po silnici, jo, a všimli si velkých plamenů kousek od silnice. A nějakýho pána, který kolem těch plamenů se tak zvláštně pohyboval s různýma cedulkama, na kterých bylo napsáno třeba RIP, což víme, že je rest in peace, že jo. No a toho jednoho to znepokojil natolik, že zavolal policii. Policie pochopitelně chápala, že je to poměrně podivná situace, tak tam dojela a opravdu jeden muž si tam udělal takový obří táborák, u toho poskakoval s těmahle cedulkama a vysvětlil policistům, že on si tak prostě jenom čistí hlavu. Asi by byl možná lepší normální táborák s bustama někde na zahradě, jo, než tím děsit projíždějící auta. Tak prosím vás, chápu to, občas je toho na nás všechny moc, ale radši si vyčištěte hlavu třeba skvělýma songama, jo, třeba s náma tady. Teď Madonna, American Life.

0: Takhle to umějí jenom Scooter. Posloucháte Hit Radio, konkrétně Hit Radio Classic. Jo, k tomu, jak se venku roztejkáte, nebo vlastně i doma se třeba roztejkáte. Já jsem včera říkala, že jsem si objednala větrák. Přišel dneska, prosím vás. Je výborný, je výborný. Vlastně už i chápu toho pána, co napsal jako recenzi, že dobrý, že fouká, ale mínus, že jenom fouká. Tak vlastně i já jsem si dneska říkala, že by mohl mít víc funkcí, ale fouká výborně. Tak doufám, že i vy se chladíte čímkoliv. Jo, klimatizací, větrákem, vodou, nebo třeba i blbým nanukem. Dejte si nanuka, to je dobrý nápad. No a budem se chladit taky těmi nejlepšími hity. A to konkrétně tím nejlepším z 80., 90. a milénia. George Michael za chvíli, taky Michael Jackson nebo Dido.
1: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že právě teď mají 30% slevu na obuv.
2: Přesně, 30% slevu na celou kolekci obuvi Reaker a nejen to. Vždy to najdu přesně, co potřebuji.
1: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
2: To ano, a jistě oceníš i ty ceny, viď?
3: Prior je tady totiž pro vás.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
7: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
8: Zase lítáš v oblacích?
9: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
9: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
8: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
9: Více o akci na
10: firmanazážitky.cz.
11: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
12: Hit Radio. Hit Radio.

Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána a cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Rádiem. Hit Radio.

Smooth Criminal a král popu Michael Jackson právě teď v éteru Hit Radio. Krásný večer. Takhle, do rána ještě daleko, jo, nebo do noci, ale zajímá mě. Taky občas musíte v noci na onu místnost. A taky vás to štve. Jo, je mi to úplně jasné, naprosto to chápu. Tak mám super zprávu. Prosím vás, v Číně teď vynalezli speciální robotický záchod. A ten robotický záchod funguje tak, že prostě za váma v noci přijede k posteli, tam se to stane, jo, ne v posteli, teda přímo musíte z ní vylet. No a potom ten záchod sám zase odjede. Já si začínám říkat, jestli ta robotická záležitost nejde trochu moc dopředu, jo, že bychom spíš byli rádi, kdyby za nás měli nádobí, než za náma jezdili se záchodem, ale proti gustu je to jenom na vás. Každopádně ano, už to existuje. Co existuje už nějaký ten pátek, to je Dido a Hunter. With one love.

0: Takhle zní Hit Radio Klasik. Ano, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Každý večer. Naprosto fantastický pecky. Některý, na který jsme zapomněli. Některý, který máme uložený v hlavě navždycky. A když je slyšíte, tak si je musíte zpívat. Myslím, že to se vám stane za tím songem, který uslyšíte za chvíli. Já se s vámi výjimečně loučím už teď. Těším se zase zítra v 6. A pozor! Začali jste si broukat, že jo? A to je dobře. Aba už za chvíli taky Gentour nebo Manic Street Preachers. Tak buďte s námi.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Zažijte nový cirkus v kulisách jednoho z

0: Dobře, domo nejlíp. Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushymakerem domo. Trendy přichází. Buď u toho, co je domo, to se počítá.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
2: Poslední vlna vstupenek na Foodfest 2026. Nenech si ujít největší ročník v historii festivalu. 44 interpretů na 4 stagech. Dimitri, Tři sestry, Harley, Ben Cristoval, Pokáč, Olympic, Valda Gang, Panoptiko, René Dank a další. 17. a 18. července v Želči u Tábora. Více info a vstupenky na foodfest.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: 7 hodin a pár vteřin k tomu posloucháte Hit Radio. Doufám, že ty teploty už budou teď jenom klesat. Hit Radio. Za mikrofonem Dominik Vršanský, taky Andrea Bezděková, Vincent Navrátil. Čau, parto.
8: Ahoj.
9: Ahoj, přátelé, moji milovaní.
7: My všichni vás zdravíme, samozřejmě nebudem tady jenom remcat dohledně těch teplot, ale momentálně v tom složení ve studiu chci podotknout, že Andrejka je důvod, proč vlastně není špatný, když jsou venku třicítky, čtyřicítky, kolikrát, vzhledem k tomu, jak je oděná.
9: Vysvětli mi, proč ti nevadí, že Andrejka má šaty a vadí ti, že já je taky mám.
7: Buďte, přátelé, rádi, že nás následující půl hoďku budete jenom poslouchat.
9: Já mám krásný šaty.
7: A proto vám hraju i tohle, že?
9: Ano, it's really krása.
8: Mně se ta minisukně líbí, Vinci.
7: Vaše travesty partička začíná. Hezký večer.

0: Jo, i takhle dokáží znít Rolling Stones, posloucháte Hit Radio. S vámi Dominik, Vince a Andrea. 19 hodin 8 minut. Vince pročítal zprávy a jo, to s váma chceme pořešit.
1: Dámy a pánové, takovej jako trend dnešní doby, který se šíří i k nám, a to je menstruační volno. To znamená, že dámy by měly mít pravomoc nejít prostě do práce, pokud je zrovna zužuje tíha jejich ženského cyklu. Hezky řečeno.
2: Jak si zhruba myslíte, že se taková žena při tom cítí?
1: No, já bych jako tak řekl, že blbě, že jí to bolí.
0: Jako kocovina je to asi, ne? Nebo...
2: No dneska můžu dosvědčit, že kdyby se rozdávaly tyto volna, tak já všemi deseti, protože ráno jsem se nemohla. Buďte rádi, že tady dneska jsem se nechtěla ani zvednout.
1: Ano, my jsme hledali nějakou jako kolegyni, aby jsme mohli toto téma probrat co nejvíce aktuálně.
2: Hlasuji všemi deseti, minimálně půldenní volno bychom si při takovéto situaci zasloužili.
0: Půldenní volno. My jsme obepsali celý show business. Andrejka, dneska by si teda měla naordinovat půl dne volno. Stačí to?
1: Hele, takhle, už jsme...
2: Jako ideální to není, ale lepší než nic.
1: Jsme blízko. Jo, už vlastně petice odstartovala minulý pondělí, zatím nazbírala přes 26 000 podpisů. Takže pokud to chceš, Andrejko, tak musíš do toho šlápnout. Nemyslím,
2: kde
1: jako
2: ti to mám podepsat?
1: Ano, tak. Prosím, chci to taky chtěl říct, že petice se podepisuje krví, nebo to jsem chtěl říct jenom já?
0: To jsi zase chtěl říct jenom ty.
1: Jako u ďábla.
0: Navíc nechápu, menstruační volno, jsou v tom muži, men. Že
1: dobrý,
0: jo?
1: Tak si přebyl ten můj blbej vtip, já ti děkuju, Domčo, že jsi v tom nenechal.
0: Intro. Kamufláž, to byla taková kamufláž, přátelé. Posloucháte Hit Radio, hezký večer.

0: Randy a Monika, takhle zní večerní Hit Radio. Hodin, k tomu 17 minut. A vaši parťáci na večer, Vincent, Dominik a taky Andrejka. Přátelé, to léto už je v plném proudu, všichni víme. A to znamená taky jednu věc. Rekonstrukce na chatách, rekonstrukce domácnosti. Budeme mít víc času starat se o svá obydlí. Na druhou stranu, ty částky jsou flexibilní hodně. Takový plovoucí částky. I my třeba letos chceme rekonstruovat chatu. A mě baví, když každý řemeslník řekne, no to bude stát mezi 5 a 50 tisíci. Skvěle se to plánuje, tahle rekonstrukce.
1: Já jsem teda chatu nerekonstruoval, ale mám kámošku, která se rekonstruovala.
2: Já jsem se do toho vrhla, nechávala jsem si na to čas, odkládala jsem to půl roku, teď už jsem chtěla do toho praštit a tak nějak ve své hlavě jsem si vyrekonstruovala částku, kterou do toho pravděpodobně vložím. A psychicky jsem se na to připravovala. No a dneska jsem to vložila do rukou odborníků, který mě velmi rychle vyvedli z omylu a řekli mi, že ta částka, pozor, bude dvojnásobná.
1: Řekni, o kolik se sekla teda?
2: Zhruba, jako jsme v řádech milionech, jsou to přesně dva.
1: Takže ty se sekla o 2 miliony.
2: Takže jestli se někdo chystá rekonstruovat, tak ať na to jde rychle, protože to má velmi vzestupnou tendenci.
1: Já jsem si chtěl stěžovat, že když naposledy přišel ten řemeslník, aby mi vyměnil ten lustr, tak si ještě ta mrcha řekla o kafe.
3: Poslední vlna vstupenek na Food Fest 2026. Nenech si ujít největší ročník v historii festivalu. 44 interpretů na 4 stagech. Dimitri, 3 sestry, Harley, Ben Cristoval, Pokáč, Olympic, Valda Gang, Panoptiko, René Dank a další. 17. a 18. července v Želči u Tábora. Více info a vstupenky na foodfest.cz.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Taky nechcete končit léto větou?
6: To zase nějak uteklo, viď?
5: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
7: Mami, ten Superland byl boží.
8: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
9: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
10: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
11: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
5: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
11: Romantika.
5: Sportáky.
11: Zábava pro děti a mnohem víc.
5: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
12: Firma na zážitky.cz.

0: Kina www.levnězčiny.cz.
1: Pohlédl do dálky a zvolal: Attava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
2: Vinetu!
3: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
4: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Že jste si tu fistulku zkoušeli v autě, my jsme vás slyšeli až sem. Posloucháte Hit Radio, 19 hodin 27 minut, s váma Vincent, Dominik a taky Andrejka. Kamarádi, jak se teď během léta vyklízejí chalupy a chaty? Hodně lidí prej chodí do bazaru, do různých zastaváren a nosí tam veteš. Kolikrát je ta veteš cena, ale tak si říkám, máte doma, schraňujete doma něco, čeho se nemůžete pustit? Jak to máš, Andrejko?
1: Vetešnice je mé druhé jméno. Já miluju schraňovat věci a nesnáším se jí vzdávat, kor, když s nima mám nějakou jako emoční vazbu. A mám to takhle konkrétně třeba s oblečením, když jsme spolu prožili nějaký hezký chvíle, a mám doma speciální komínek, který se mnou putuje z adresy na adresu.
2: A pereš ho? Nebo jakoby ho necháváš v tom původním stavu, kde jsi měla ten emocionální zážitek?
1: No, to je prostě taková ta finálová rovinka, kde jsem si ho naposled vzala, naposled jsem ho vyprala a pak jsem ho uložila do toho komínku.
0: A potom ho zafoliovala ten komínek,
2: ano,
0: aby na něj nikdo nesahal. Chápu, chápu. Přátelé, máte vy něco takového? Já to prozradím, dobře. Můj táta, když byl malej, 9-10 let, bydlel v Žilině. A když tam v těch rodinných domech někdo odešel mezi zesnulé, tak on se to domák a obcházel ty baráky na půdě, ve sklepě a bral tam, dodnes to má v Orlové v bytě, Bibli nějakou starou, potom nějaký řetízky a takový věci, co tam našel.
2: A takhle tě našel? Nebo tebe si normálně udělal sám?
0: Mě našel.
2: Já třeba se svýma vetešema vzpomínám na tátu a ten přesně miloval Boba Marleyho a já po něm mám to nádherný CDčko.
0: Já ti umím dát pod kres, co?
2: No jo, to je prostě krásný. Hit Radio Factor.

0: 19.34 a pro ten úterní večer troška rock'n'rollu se Sekanou. S vámi Vincent, Dominik a taky Andrejka.
1: Přátelé, mám pro vás svoji milovanou hru, nějakou novinku, kterou jsem vymyslel. Vy, milí posluchači, si zahrajte s námi. Spočívá to v tom, že já vám teďkonc řeknu nějaký titulek ze zprávy. Jo, je to něco, co se stalo po našem globu a vy se pokusíte uhádnout, jak pro boha tady ta zpráva končí.
0: Z reální zprávy, nevymýšlíš si to.
1: Nevymýšlím se to, přísahám bohu, Dominiku, ty mě znáš, já bych si něco vymýšlel. Tak jo. Přátelé, máme tady první zprávu. Mladí lidé v Jižní Koreji čím dál častěji vyhledávají aplikace, které jim simulují
2: reálné vztahy.
1: Reálné vztahy?
0: Já budu tvrdší reálný sex.
1: Jakože se, jaký může ta aplikace stimulovat sex? Jakože to má nějakou vibraci a ty si položíš na sebe?
0: Máš tomu
1: sebe,
0: gadgety nebo nejrůznější, můžeš tam připojit do toho jako nějaké věci?
1: Wi-Fi vychytávky.
0: Jsem viděl na internetu někde.
1: Přátelé, je to o hodně jednodušší a krásnější. Oni jim simulují různé činnosti v reálném životě, aniž by to skutečně dělali. To znamená, že například si dělají to, že tam existuje simulace objednávky jídla. Oni si sednou a objednají si jakože jídlo. V nich to vlastně jakoby ukojí ten pocit, že se něco objednali a potom to nepotřebujou. A to je přesně něco, Dominiku, co ty jsi mi říkal 2 dny zpátky.
2: Ale to zklamání, když to jídlo pak nedostanou.
1: No, oni ho nepotřebují. Jim jde jenom o to, že jsou hladoví, oni si to objednají, mají pocit, že to poslali a jdou spát. A Dominik totiž takhle v 9 večer nedávno si objednal jako 4 koše jídla. My jsme to samozřejmě nemohli sníst a on říká, kdyby jenom existovala aplikace, já to můžu jenom koupit a už to nejíst.
0: Já jsem přestal mít hlad, to znáte. Něco chcete, teď projíždíte ty aplikace nejrůznější, objednáváte něco, ale pozor, já myslím, že myslíš to. Přátelé, Vincent 2 hodiny předtím, než jsem objednal to jídlo, říkal, proč neudělají něco pro gamblery?
1: Ano.
0: Kdyby nebyly skuteční peníze a hráli by automaty na telefonech.
2: Jako pozor, objednávat něco hladový je největší past.
1: Ano, a víš, co je taky největší past? To se rozvíjíme u tohoto dalšího titulku. A přátelé, ten zní takto. Labutant.
2: Ano.
1: To mě zaskočil Dominik, jak se vrátil. Takže labuť zamotanou do rybářského náčiní zachránili život. Poté se stalo něco neuvěřitelného. Labuť zamotanou do rybářského náčiní zachránili život. Co se potom stalo?
0: Zjistili jenom, že jde o tu labuť z kolotočů.
2: Labuť poté vzlétla i se svými malými labuťátkami.
1: Kéž by to bylo takto nádherné, přátelé. Labuťátku potom, co jí zachránili a dali ho zpátky k jejím rodičům, tak se ho ty rodiče pokoušeli utopit.
2: No,
1: protože oni už prostě ji považovali za zraněnou a řekli, že už ji prostě nechtějí, ale abych nebyl takovejhle pes, tak to má krásný konec, tak protože tu labuť si potom vzala malá holčička, stará se o něj v azylu u úžasných záchranářů z Plzně, takže tímto jim strašně děkujeme. A labuťátko se má krásně a možná o něm bude jedna knížka o ošklivém káčátku.
0: Tak co, přátelé, typovali jste aspoň jeden z těch titulků, který tady zazněli. Já ti děkuju, Vinco, že vždycky vybereš takový příběh, skutečnej, který má dobrý konec.
1: Ale Domčo, ty mě znáš.
0: No právě. A tohle znáte, Košín na Hit Rádiu. My vám přejeme hezký večer, ahoj!
1: Ahoj!

0: Hit Radio Faktor.
1: Zapomeň na všední mumraj, Bantaj. Naplň své touhy po okraj, Bantaj. Buď silný jako samuraj, Bantaj. Vyhlášené thajské masáže Bantaj. Poukaz na thajskou masáž. To nejlepší poděkování pro učitele vašich dětí. Informace na ban-thai.cz. Poznej, jak vypadá ráj. Bantaj.
2: Čím více jezdíte, tím méně platíte. To je IDSka. Nový integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Cestujete každý den do práce nebo do školy? Pak právě pro vás je určeno nové předplatné jízdné, které vám může cestování výrazně zlevnit. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
3: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká právě teď v Popeyes.
4: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
5: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
6: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
5: A dárek je váš, tak ušetřete
7: si. Tisknu levně CZ.
8: Náplně hned.

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio. Hit Radio Faktor.

0: Na semaforech červená. Kolona, která nejede. Žádný stres. My ti vždy řekneme, kudy to vzít, ať si doma brzy.
1: Pozor si dávejte v ulici zámek v protivíně.
0: A k tomu ti dáme tu nejlepší náladu. Jsme Hit Radio Faktor a jižní Čechy známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Faktor.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
0: Hit Radio Faktor.
5: Zlepši si náladu.

Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hi, I'm Lenny Kravitz.
0: Hit Radio Faktor.
3: Zlepši si náladu.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a požádám.

jako je třeba teď. Mám 1000 otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek. Z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili.

0: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio.
3: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

hoří lesa, hoří rodnej dům, hoří velkostatek sousedů. To je smůla, drahá, podívej. Hasiči to stejně přejedou, oni si moc dobře nevedou. Jsou i sirky,